Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: Frank Farma? Rachel Maronová.
1: Ahoj.
2: Těší mě.
1: Nevypadáš jako osobní strážce.
2: Co jste čekala?
1: Asi někoho drsnějšího.
2: Tohle je přestrojení.
1: No, nemáš strach, že mě ostřelí při běhání?
2: Mám strach, že budu muset běhat s vámi.

Já vím, že je trochu pozdě, ale děkuju ti. Jsem opravdu ráda, že jsi tady. Teď ti rozumím. A měl bys mi věřit, protože já tě nebudu prosit. Nejde o to, co řekl, ale jak to řekl.

0: Já tě potřebuju. Mám strach. A já nenávidím svůj strach. Prosím tě, chraň mě. Chraň Fletchera. Kdyby se mu cokoliv stalo, Franku.
1: A jak? Vždyť já tě nemůžu takhle chránit. To je nemožné. Všechno hraje pro něho.
0: Udělám cokoliv, co řekneš.

0: hlavu. Má pistoli.
1: K zemi, k zemi!

0: Ovlivňování fotbalových zápasů kvůli sázkám pokračuje. Etická komise fotbalové asociace zahájila v korupční kauze další řízení. Týká se obránce prvoligové Sigmy Olomouc Jakuba Elbla. Informovala o tom v komuniké. Podle vyšetřovatelů Jakub Elbl věděl o nelegálních sázkách a měl pomáhat k ovlivnění utkání. Policie ho sice podle Seznam zpráv neobvinila, ale i tak až do minulé soboty nehrál. 25-letý bek dříve vinu odmítl. Vývoj tématu dál sledujeme. Vlak s opilým strojvedoucím. Podle policie s téměř 3 promile alkoholu. V pondělí řídil strojvedoucí osobní vlak, který jel na trase mezi Přerovem a Lipníkem. Na zvláštní chování mašinfíry upozornili cestující. Poté zasáhla policie. Svědci upozornili na to, že opomíjel ve vlakových zastávkách otevírat dveře a měl znatelně pomalé rozjezdy. Ve vlaku cestovalo asi 40 lidí. Nikdo se naštěstí nezranil. Muži hrozí až 5 let vězení. Sport. Čeští tenisté už mají jasno, kde odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům. Bude to pražská O2 Arena, informoval tenisový svaz. Utkání se uskuteční 18. a 19. září a hrát se bude na tvrdém povrchu.
1: Počasí. Jak to bude v našem regionu vypadat v dalších dnech? Ve středu nás čeká slunečné ráno, polojasné dopoledne a odpoledne zataženo. Teploty by se měly pohybovat nejčastěji mezi 19 a 23 stupni Celsia.

Berani, rozhýbejte své myšlenkové pochody. Býci, makejte na plný plyn, zvyšuje to šanci na úspěch. Blíženci, srdce mějte otevřené a vstřícné. Radci, je šance prožít silné vibrace lásky. Lvi, všechno zásadní si chcete zorganizovat sami. Pany, vaše pracovní morálka se každým okamžikem zlepšuje. Váhy, od rána máte nutkání páchat dobré skutky. Štíři, pomáhá vám, když mluvíte o hezkých věcech. Střelci, potřebujete vyladit svoji duševní harmonii. Kozorozi, nebojte se experimentů a změn. Vodnáři, oproti konkurenci máte úchvatné vědomosti. A co my ryby, když už se pro něco rozhodneme, tak si zatím taky jdeme.

0: Víte, že 53% studentů poslouchá při učení hudbu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co...

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety.
2: Dalším hostem našeho vysílání je právě teď Ondřej Hejma z kapely Žlutý pes. Ondřej, hezký den vám přeji.
3: Dobrý den, taky přeju.
2: Jak se máte, čím žijete?
3: Baví nás ta kapela. Slavíme už nějaký 48. narozeniny. A letos chystáme veliký koncert v amfiteátru Loket. Tam budeme slavit 150 let Žlutého psa. Někdo se může zeptat, jakých 150 let, když Olympik slaví 60. Ale my jsme tam prostě dva, který máme letos 75. narozeniny. Takže 2x 75 je 150. A bude to koncert, kde budou hrát všichni lidi, co kdy hráli ve Žlutým psovi.
2: Jak důležité je pro moderní kapely rádio?
3: Pro kapely, jako jsme my, je to absolutně klíčová záležitost. To je ta nejlepší cesta, jak se dostat k lidem. Já mám v autě, mám ještě starý rádio, mám tam takový ty předvolby, asi 6. Pamatuju si, když jako Sametová frčela, jsem se vždycky sázel, že aspoň na jedný tý předvolbě bude hrát ta Sametová. Ty rotace byly obrovský a samozřejmě to pomůže. Lidi si to potom pamatujou a když to na koncertě zazní, tak jsou nadšený a tak, že pro nás rádio absolutně klíčová záležitost.
2: Je tohle váš pomyslný hit číslo 1?
3: Já myslím, že tady soudruh Google by řekl, že ty hity jsou 2. Sametová, tak je to Modrá. Ty písničky se objevily v různých dobách, jsou jinak zaměřený, ale ten sound Žlutýho psa tam je a ten text ty lidi nějak oslovil. My hrajeme vždycky na začátku Modrou a nakonec Sametovou a je to akorát.
2: Vy jste se zúčastnili před lety fenoménu zvaný Superstar.
3: Ano.
2: To už se pravděpodobně nikdy nezopakuje.
3: Já myslím taky, že už se to nestane. Já když jsem dostal tu nabídku, tak jsem si říkal, no dobře, no tak jako no, proč to neskusit. No a když potom začalo to finálový kolo a teď to místo konání bylo obležený těma holčičkama, který čekali na Sámera Isu a Juliana Záhorovský, vzpomínáte na ty jména, tak jsem si říkal, to je něco zvláštního, to je něco úplně jiného. A pak se ukázalo, že ta sledovanost je naprosto mimořádná a sledovali to všichni. Prostě úplně všichni.
2: Ondřej Hejma, jak odpočívá, když můžete?
3: Vždycky se snažím mít nějaký sport. Byly to různý míčové hry, fotbaly a tenis potom. A teď v poslední době je to golf. Ten balon se prostě takhle zmenšuje, že už jako je malej.
2: Co byste chtěl za pár let, aby si lidé, vaši fanoušci a naši posluchači vybavili, když slyší slova Ondřej Hejma a Žlutý pes?
3: No tak nějakou takovou tu pohodu, prostě takový ten letní festiválek, když je krásný teplý a všichni se mají rádi a tancujou. To je to, co nás baví.
2: Děkujeme za rozhovor, ať vám to šlape na pódích a taky mimo ně Ondřej Hejma v našem vysílání za Žlutého psa.
3: Taky děkuju.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraji. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
0: Rádio Haná. Jsme online na radiohana.cz.

počasí. Jak to bude v našem regionu vypadat v dalších dnech? Ve středu nás čeká slunečné ráno, polojasné dopoledne a odpoledne zataženo. Teploty by se měly pohybovat nejčastěji mezi 19 a 23 stupni Celsia.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, rozhýbejte své myšlenkové pochody. Býci, makejte na plný plyn, zvyšuje to šanci na úspěch. Blíženci, srdce mějte otevřené a vstřícné. Raci, je šance prožít silné vibrace lásky. Lvi, všechno zásadní si chcete zorganizovat sami. Pany, vaše pracovní morálka se každým okamžikem zlepšuje. Váhy, od rána máte nutkání páchat dobré skutky. Štíři, pomáhá vám, když mluvíte o hezkých věcech. Střelci, potřebujete vyladit svoji duševní harmonii. Kozorozi, nebojte se experimentů a změn. Vodnáři, oproti konkurenci máte úchvatné vědomosti. A co mi ryby, když už se pro něco rozhodneme, tak si zatím taky jdeme.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
2: Přijměte pozvání do Tovačovského zámku na vernisáž uznávaného fotografa Jindřicha Štrajta s názvem S láskou. Snímky vznikly pro mobilní hospic Nejste sami a jsou to příběhy lidskosti. Potkejte se osobně s autorem ve čtvrtek 7. května od 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.
0: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Mistrovství světa? Jasně!

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
3: Jsme Rádio Hana.

0: zve tuto neděli na bystřické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na Široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystřické trhy a slavnost kroje.
1: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklovýjezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cyklovýjezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.
2: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: Rádio Hana.
4: Ráno je to.

0: spolu tančíme z postele 5 hodin 57 minut. Dobré ráno, hraje vám Radio Hana.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Další hity po zprávách. Miley. Let's pretend it's not the end of the world. Zuby si stáváme vyčeský pokáž.
3: Život prostě občas není.
0: Na středeční ranní procházku se psem vyrazí Belinda Carlisle. A teď další zprávy, jak máte přehled.
4: Bude 6 hodin.
1: Hezké ráno.
4: Zprávy Rádia Hana.
5: Přinášíme vám zprávy. Kauza ovlivňování fotbalových zápasů kvůli sázkám pokračuje. Etická komise fotbalové asociace zahájila v korupční kauze další řízení. Týká se obránce prvoligové Sigmy Olomouc Jakuba Elbla. Informovala o tom v komuniké. Podle vyšetřovatelů Jakub Elbl věděl o nelegálních sázkách a měl pomáhat k ovlivnění utkání. Policie ho sice podle Seznam zpráv neobvinila, ale i tak až do minulé soboty nehrál. 25-letý bek dříve vinu odmítl. Vývoj tématu dál sledujeme. Vlak s opilým strojvedoucím. Podle policie s téměř 3 promile alkoholu. V pondělí řídil strojvedoucí osobní vlak, který jel na trase mezi Přerovem a Lipníkem. Na zvláštní chování mašinfíry upozornili cestující. Poté zasáhla policie. Svědci upozornili na to, že opomíjel ve vlakových zastávkách otevírat dveře a měl znatelně pomalé rozjezdy. Ve vlaku cestovalo asi 40 lidí. Nikdo se naštěstí nezranil. Muži hrozí až 5 let vězení.
4: Sport.
5: Čeští tenisté už mají jasno, kde odehrají druhé kolo kvalifikace Davisova poháru proti Spojeným státům. Bude to pražská O2 Arena, informoval tenisový svaz. Utkání se uskuteční 18. a 19. září a hrát se bude na tvrdém povrchu.

0: korun každý den jedině na Hané.
1: Počasí. Jak to bude v našem regionu vypadat v dalších dnech? Ve středu nás čeká slunečné ráno, polojasné dopoledne a odpoledne zataženo. Teploty by se měly pohybovat nejčastěji mezi 19 a 23 stupni Celsia.

0: převážně polojasnou oblohou.
1: Víme, jak se jezdí tady. Kdo už nějakou chvíli jezdí za volantem, ví, že jsou místa, na která je třeba dávat si pozor, kde bychom měli podle statistik spíše přibrzdit. Nejrizikovějším místem v kraji je silnice na Šumpersku na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédneme taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Pohodovou jízdu vám přeje celý náš rádiový tým.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Hana hraje pro vaši úžasnou ranní náladu ve středu 6. května. Posloucháte ranní topku Radio Hana s Lukášem. Je 6 hodin 8 minut. Přátelé, představte si všechny obyvatele Šternberka a Prostějova na jednom stadionu. Celkem by se jich sešlo necelých plus minus 60 tisíc. A tolik lidí včera na stadionu sledovalo semifinále fotbalové ligy mistrů. Co se tam dělo? Arsenal porazil španělské Atletico Madrid 1-0. A znamená to, že po 20 letech si zahraje o ušatou trofej šampiona ligy mistrů. A o jeho soupeři ve finále se rozhodne dneska večer v utkání Bayernu a PSG. Budeme to sledovat a teď vykopáváme další hity pro nový den, protože naši ranní šampioni jste vy. Hezkou středu.
1: Tohle je Radio Hana. Rád by

0: Ve středu pro vás hrajeme hity, se kterými snídaně chutná ještě víc. Možná si dáváte vajíčka, kruasány, koblíčky, rohlíky se salámem nebo mysli v jogurtu. Ke všemu přejeme samozřejmě dobrou chuť. Další nejlepší hudební výběr do chutí Belinda Carlisle nebo Teddy Swims. Před půl sedmou pro vás počasí i doprava Rádia Hana. A teď v 6.16 máme prostor na kalendář.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Dnes je středa 6. květen a svátek slaví Radoslav i Radoslava. A pozor, na dnešek připadá Mezinárodní den proti dietám. To se nám líbí. Dejte si, na co máte chuť, a na množství vůbec nehleďte. Možná slavíte narozky spolu s hollywoodskou hvězdou Georgem Clooneym, českým hercem a moderátorem Alešem Hámou, a narozeninový přípitek si dává i herec Oldřich Wiesner. Jednou Saturnin, vždycky Saturnin.
2: Jak říká jedno z nejkrutějších, ale nejpravdivějších přísloví, kam čert nemůže, nestrčí bab.
0: Užijte si středu 6. května a bez diet si vychutnejte další hudební nášup.
1: Rádio Hana, kalendárium.

0: Jaro nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz. Radio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: www.zofi100-at!
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
2: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.

0: Kaufland.
1: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

0: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší

0: Modrá, sametová nebo náruživá? Víte, jaká česká kapela se proslavila těmito hity? No a jak je možné, že ta kapela letos bude slavit svých 150 let? Taky o tom se s naším ranním hostem budeme povídat už po půl sedmé. Já schválně neprozrazuju, kdo to bude. Zkuste si tipnout, nebo se nechejte překvapit, koho pro vás budeme mít. A užijte si fantastickou, ono si chce říct, polovinu pracovního týdne, protože je středa, ale ne díky pátečnímu svátku, protože v pátek bude volno, tak už jsme za polovinou pracovního týdne. Dneska středa 6. květa. Ten ráno a dopoledne slunečno, odpoledne a večer přibývání oblačnosti, hlavně k večeru místy přehaňky. Ranní teploty teď v Olomouci, v Bučovicích, v Letovicích, také v Hranicích a v Lipníku mezi 11 a 13 stupni Celsia. Denní teplotní maxima se mají vyšplhat na 22 až 25 stupňů Celsia. Dobré ráno.
1: Doprava.
0: Ve středu ráno spolu jezdíme bez vážných nehod a s policejními hlídkami u Olomouce, u Prostějova, ve Valmezu nebo na D1 u Kroměříže. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní majáčky nás při kontrolách mohou zabrzdit nedaleko Olomouce, ve Velké Bystřici na ulici 8. května vedle městského úřadu. Také na obchvatu Olomouce na úrovni Neředinského letiště. Další policejní hlídky vidíme na příjezdu od Prostějova do Mostkovic, také ve Valmezu, u Abácie, taky na Palackého ulici nebo na 250. kilometru D1 u Kroměříže. Oči na cestu, uši k nám, pohodové ráno přejeme vám.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Posloucháte Rádio Hana.

0: Na Radio Hana jsme se s vámi už dneska ráno podělili o fotbalové info. Londýnský Arsenal si po dlouhých 20 letech čekání zahraje finále Ligy mistrů. Možná máte doma malého fotbalistu, který také sní o hvězdné sportovní kariéře. My vám k tomu rádi dopomůžeme. No co vám, hlavně mu, že vám zařídíme to, že nemusíte o prázdninách řešit hlídání, on bude mít super prázdninové zážitky a hlavně vás to nebude stát ani korunu. Více na Radio Hana po 6:45. A právě teď, 6 minut po 6:30, s námi vysílá další ranní host, který minulý měsíc zaspíval i na olomouckém Tvaruškovém festivalu.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety.
0: Dalším hostem našeho vysílání je právě teď Ondřej Hejma z kapely Žlutý pes. Ondřej, hezký den vám přeji.
3: Dobrý den, taky přeju.
0: Jak se máte, čím žijete?
3: Baví nás ta kapela. Slavíme už nějaký 48. narozeniny. A letos chystáme veliký koncert v amfiteátru Loket. Tam budeme slavit 150 let Žlutého psa. Někdo se může zeptat, jakých 150 let, když Olympik slaví 60. Ale my jsme tam prostě dva, který máme letos 75. narozeniny. Takže 2×75 je 150. A bude to koncert, kde budou hrát všichni lidi, co kdy hráli ve Žlutém psovi.
0: Jak důležité je pro moderní kapely rádio?
3: Pro kapely, jako jsme my, je to absolutně klíčová záležitost. To je ta nejlepší cesta, jak se dostat k lidem. Já mám v autě, mám ještě starý rádio, mám tam takový ty předvolby, asi 6. Pamatuju si, když jako Sametová frčela, jsem se vždycky sázel, že aspoň na jedný tý předvolbě bude hrát ta Sametová. Ty rotace byly obrovský a samozřejmě to pomůže. Lidi si to potom pamatujou a když to na koncertě zazní, tak jsou nadšený a tak. Čili pro nás rádio absolutně klíčová záležitost.
0: Je tohle váš pomyslný hit číslo 1?
3: Já myslím, že tady soudruh Google by řekl, že ty hity jsou 2. Sametová, taky je to Modrá. Ty písničky se objevily v různých dobách, jsou jinak zaměřený, ale ten sound Žlutýho psa tam je a ten text ty lidi nějak oslovil. My hrajeme vždycky na začátku Modrou a nakonec Sametovou a je to akorát.
0: Vy jste se zúčastnili před lety fenoménu zvaný Superstar.
3: Ano.
0: To už se pravděpodobně nikdy nezopakuje.
3: Já myslím taky, že už se to nestane. Já když jsem dostal tu nabídku, tak jsem si říkal, no dobře, no tak jako no, proč to neskusit. No a když potom začalo to finálový kolo a teď to místo konání bylo obležený těma holčičkama, který čekali na Sámera Isu a Juliana Záhorovský, vzpomínáte na ty jména, tak jsem si říkal, to je něco zvláštního, to je něco úplně jiného. A pak se ukázalo, že ta sledovanost je naprosto mimořádná a sledovali to všichni. Prostě úplně všichni.
0: Ondřej Hejma, jak odpočívá, když můžete?
3: Vždycky se snažím mít nějaký sport. Byly to různý míčové hry, fotbaly a tenis potom. A teď v poslední době je to golf. Ten balon se prostě takhle zmenšuje, že už jako je malej.
0: Co byste chtěl za pár let, aby si lidé, vaši fanoušci a naše posluchači vybavili, když slyší slova Ondřej Hejma a Žlutý pes?
3: No tak nějakou takovou tu pohodu, prostě takový ten letní festivál, když je krásný teplo a všichni se

0: Jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
0: No, to určitě.
2: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v CZ.
3: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš CZ.
1: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Statutární město Přerov vás zve 8. května na doprovodný program oslav dne vítězství v Želetavské ulici. A co vás čeká? Moravská veselka, ukázka výcviku psů, hasičský záchranný sbor, veterán klub, policejní a záchranářští motorkáři a bude toho mnohem víc. 8. května se na vás těšíme v Přerově.
4: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjisti více o speciální akci ke Dni matek. Pojď se na Andrák bavit fotbalem a po gólu roztočíme šály. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905, Andrův stadion, neděle 10. května v 15 hodin.
0: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební

Francouzské Paris Saint-Germain nebo německý Bayern Mnichov. My v 6 hodin 50 minut nový den rozehráváme s Rádiem Hana. A mezi těmito fotbalovými giganty se dnes večer rozhodne, kdo vyzve londýnský Arsenal do finále Ligy mistrů. A umíte si představit, že by si třeba jednou onu milionovou soutěž Ligu mistrů zahrálo i vaše dítě, váš šikovný fotbalista. Spolu tomu jdeme naproti. A letos o prázdninách vás to nebude stát ani korunu. Na Rádiu Hana tento týden hrajeme o fotbalový kemp v Hněvotíně s legendárním brankářem Zdeňkem Zlámalem. Ten kemp proběhne na konci července a myslím si, že to jsou právě moc pěkné fotbalové kempy a pěkná fotbalová soustředění, která třeba jednou mohou dopomoci k tomu, aby se z vašeho syna nebo z vaší dcery stal opravdu dobrý fotbalista nebo dobrá fotbalistka. Takže vy si říkáte, cože moje dítě bude mít zdarma fotbalový kemp, mně to nebude stát ani korunu a ještě jako rodič nemusím na konci července řešit hlídání. No přesně tak to je. Více na webu radiohana.cz a dneska taky v našem odpoledním vysílání. Zavoláte si a vyhrajete?

0: Před 7 hodinou jsou naším ranním budíkem také UB40, naše ranní rádiová láska na první poslech, tak to je Radio Hana. Internetem teď koluje zajímavé číslo. Víte, jaká je prý šance, že během života najdeme svou skutečnou osudovou lásku? To číslo vás překvapí. My tady tomu ve studiu Radio Hana nemůžeme s kolegy uvěřit. Počkejte si, velký milostný šok tady bude už po 7 hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: A s ním Natalie Imbruglia. U ranního kafe zaspívá Anaka. A do ranního provozu na moravské cesty Camila Cabello. 6.57 vysíláme nové zprávy. Slovo má Tomáš Gottwald.
3: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
4: Bude 7 hodin.
5: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
6: Už tu máme pro vás další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Tramvaje nepojedou v Olomouci mezi okresním soudem a tržnicí. Půjde o 3měsíční výluku, která začne už tento pátek a dotkne se různými způsoby všech tramvajových linek.
7: Od pátku 8. května do soboty 8. srpna bude vyloučena tramvajová doprava v úseku okresní soud Tržnice. V úseku mezi křižovatkami s ulicemi Aksamitova a Lafayetova bude v tomto termínu probíhat oprava kanalizačních vpustí. Změny se dotknou linek 1, 3 a 7. Náhradní autobusová doprava X bude jezdit v úseku náměstí Hrdinu, Tržnice, Hlavní nádraží a zpět.
6: Vysvětluje za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová. Pokud se podíváme na změny přímo, tak tramvaje 1 a 7 nahradí linka s označením U, která povede z Nové ulice přes náměstí Hrdinů na Neředín. Tramvaje 2, 4, 5 a 6 budou mít výlukové řády a trojka jezdit nebude. K uhašení velkého lesního požáru směřují hasiči na severu Čech v Národním parku České Švýcarsko. Hořelo tu od soboty 100 hektarů porostu a včera večer plochu požáru zmenšili hasiči na 5 hektarů. Oheň je pod kontrolou.
4: Sport.
6: Česká biatlonová reprezentace má nového trenéra. Stal se jim mistr světa z roku 2015 Michal Schlesinger. Doplní zkušeného Ondřeje Moravce. Ve funkci nahradil Michaela Málka, který se přesunul do B týmu biatlonu.

0: korun každý den jedině na Hané.
1: Počasí. Meteorologové dnes hlásí vysokou pravděpodobnost grilování. Tak připravte pergoly, altánky a po práci si i se sousedy udělejte chutě. Víme, jak bude dnes ráno a dopoledne slunečno. Odpoledne přibývání oblačnosti a večer místy přehaňky. Denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia. A jaká je pronostika? Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. To se dá vysvětlit jednoduše. Jestli v květnu rozkrojíme hříbek a vykoukne červ, tak v létě to bude spíš na opalovačku než na gumáky. Ve středu ráno spolu jezdíme bez vážných nehod a s policejními hlídkami u Olomouce, u Prostějova, ve Valmezu nebo na D1 u Kroměříže. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní majáčky nás při kontrolách mohou zabrzdit nedaleko Olomouce, ve Velké Bystřici na ulici 8. května vedle městského úřadu. Také na obchvatu Olomouce na úrovni Neřetinského letiště. Další policejní hlídky vidíme na příjezdu od Prostějova do Mostkovic, také ve Valmezu, u Abácie, taky na Palackého ulici nebo na 250. kilometru D1 u Kroměříže. Oči na cestu, uši k nám, pohodové ráno přejeme vám.
2: Rádio Hana.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to

Vaše Rádio Hana v květnu. To jsou prachy na ruku, sportovní emoce a jaro plné dobrodružství. Zesilte rádio. Zesilte

Radio Prostě dnešní ráno a 6. května taky pro váš celý život, to je Radio Haná, posloucháte ranní topku s Lukášem. Přijeme dobré ráno, k svátku hrajeme Radoslavům i Radoslavám, blíží se Anaka, také Avicii, po čtvrt na 8 horoskopy. No a teď v 7.09, jak jsme slíbili, zásadní otázka. Věříte na pravou lásku? Ptáme se, protože internetem teď koluje zajímavé číslo, které nás tady ve studiu Radio Haná hodně překvapilo s kolegy. To číslo říká, že šance, že během života najdeme svou skutečnou osudovou lásku, je údajně jen 3 až 5%. To je hodně málo, co? Takže jestli máte vedle sebe dlouhá léta někoho, vedle koho chcete zestárnout, který vám toleruje ty vaše nálady, ksichty, zlozvyky, povinnosti v práci a rozumíte si vzájemně dlouhá léta, tak si toho člověka važte. A pokud jste single, pokud jste svobodní, tak taky úplně v klidu. Ten pravý nebo ta pravá už jsou určitě na cestě k vám, ale jenom se třeba teď zdrželi v nějaké ranní koloně. Kdo má rádio, není sám, začínáme nový den a hrajeme pro vás. Je 7.10.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
2: Posloucháte Rádio Haná.
3: Hezké ráno.

0: samozřejmě také olomouckým technickým službám, které dneska ráno provádí jarní úklid v centru Olomouce, taky před budovou Radia Hana na Blažejském náměstí. Tak moc vám, chlapi, děkujeme, že díky vám to tady máme čisté, nezarostlé a můžeme s potěšením dál vysílat nejlepší hudební výběr. Je 7.18, za chvíli další hity Kim Appleby nebo Laura Pausini a nádherné srdeční ráno přejeme všem i na moravské cesty. Samozřejmě aktuální dopravu i počasí Radia Hana nabídneme ještě před půl osmou a teď jsou tady horoskopy s Kvítkem. Cože nás čeká, Marti?
1: Hvězdy ví.
2: Radio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, rozhýbejte své myšlenkové pochody. Býci, makejte na plný plyn, zvyšuje to šanci na úspěch. Blíženci, srdce mějte otevřené a vstřícné. Raci, je šance prožít silné vibrace lásky. Lvi, všechno zásadní si chcete zorganizovat sami. Pany, vaše pracovní morálka se každým okamžikem zlepšuje. Váhy, od rána máte nutkání páchat dobré skutky. Štíři, pomáhá vám, když mluvíte o hezkých věcech. Střelci, potřebujete vyladit svoji duševní harmonii. Kozorozi, nebojte se experimentů a změn. Vodnáři, oproti konkurenci máte úchvatné vědomosti. A co my ryby, když už se pro něco rozhodneme, tak si zatím taky jdeme.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
7: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
9: Těš

0: a Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeši Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeši Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeši Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeši Sezako.
2: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Město Velká Bystřice vás zve tuto neděli na bystřické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na Široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystřické trhy a slavnost kroje.
6: Rádio Hana.
3: Dobré ráno.

0: Poucháte, protože tohle je jeden z nejvýraznějších italských hlasů. Mega hitu milénia. Pozvánku do ranní topky Rádia Haná takhle při středě 6. května přijala zpěvačka, která už jako malá vystupovala se svým tatínkem, pianistou, zpívala po barech. Jinak zpívá italsky, španělsky, anglicky, portugalsky i francouzsky a příští týden oslaví 52. narozky. To je pro vás z Rádia Haná přesně v 7:30. Laura Pausini pochází z italského města Solarolo, leží nedaleko Boloně a tam dnes pro zajímavost budou mít pod mrakem nějakých 21 stupňů Celsia. Co počasí tady u nás na Moravě? V Olomouci, v Blansku, v Přerově, také v Uherském Hradišti aktuálně slunečno, teploty kolem 12 stupňů. Ráno a dopoledne sluníčko, skoro jasno, odpoledne přibývání oblačnosti a večer místy přehánky. Ty dnešní denní teploty nějakých 22 až 25 stupňů. Už jste někdy slyšeli o spánkovém rozvodu? Za chvilku si o tom budeme povídat, možná se vás to týká, ani o tom nevíte. Teď doprava.
1: Doprava.
0: Opravy v Olomouci, policie ve Valmezu a taky na Šumpersku. Víme, jak se jezdí tady. Hezké ráno. V Olomouci se od pondělka opravuje Hamerská. Provoz je tady omezen do 2. června. Objíždíme to přes Přerovskou a Lipenskou. A kde na nás může zablikat policejní stopka? Právě teď hlídky odhalujeme ve Valmezu na Vsetínské, taky na ulici Mikuláše Alše. A další hlídka je na Šumpersku mezi Postřelmovem a Olšany na průjezdu Kláštercem. Šťastnou cestu s námi.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.

pohoda, to je Havana. Camila Cabello, takhle ve středu ráno hraje jenom vaše Radio Hana. Ranní topka s Lukášem, stačí naladit a nechat se hezky příjemně uvést do nového dne. Dneska středa, 6. květen. Přátelé, vydržte, zvládněte všechny pracovní povinnosti. Vy to dáte do práce ještě dneska a potom zítra a v pátek. V pátek volno, státní svátek. Konečně se pořádně vyspíme. Co takhle? V pátek a o víkendu. Nebo snad ne, říkáte si, no já bych se ráda

0: dávat místo toho, abyste mu chtěli nasypat do snídaně projímadlo. Tak co vy, spíte v týmu nebo už jste podali žádost o spánkový rozvod?
1: Baví nás bavit vás. I ve středu ráno.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
3: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: To snad ne, já se na to vysk***u. A kučka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky.cz.
8: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje pan Svatopluk Binder.
9: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
8: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
10: Festival jídla, sladkosti a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkostí a zábavy o víkendu na Floře.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Přijměte pozvání.

0: Nejste sami a jsou to příběhy lidskosti. Potkejte se osobně s autorem ve čtvrtek 7. května od 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.
1: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.
2: Tady je rád.

sluníčko, ráno, snídaně, čerstvý vzduch, dokonalá nálada, vy a Radio Hana. Hezkou středu, je 6. května, 7 hodin 50 minut. Přátelé, představte si všechny obyvatelé Šternberka a Prostějova na jednom stadionu. Když jsme to spočítali, tak zhruba by se jich na tom stadionu sešlo necelých 60 tisíc. A tolik lidí včera naživo přímo na stadionu sledovalo semifinále fotbalové ligy mistrů. Jak to dopadlo? Arsenal porazil španělské Atletico Madrid 1-0 a po 20 letech si zahraje o ušatou trofej šampiona ligy mistrů ve finále. O jeho soupeři se rozhodne dneska večer mezi Bayernem a Paris Saint-Germain. Budeme to sledovat a tohle fotbalové téma nedáváme do naší ranní topky jen tak náhodou, protože malého fotbalového šampiona nebo šampionku uděláme i z vašeho šikovného dítěte. To nejlepší je, že vás to nebude stát ani korunu a navíc nebudete muset v červenci řešit prázdninové hlídání. Více už po 8. hodině tady na Hané.

0: Středeční ráno, ten správný šmrnc. Dobré ráno, Hana, 7.57.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Další hity připraveny po 8. Rembrandt. Pro ještě větší úsměv na rtech, dneska ráno Benson Boone. Ať už na sobě právě teď máte normální civil, uniformu nebo zástěru, užijete si no name. Zdravíme všechny na ranní šichtu a také ty, kterým skončila noční. Vysíláme nové zprávy.
2: Bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Právě teď a pro vás zprávy. Uzavírka čeká řidiče v Uničově kvůli trvající rekonstrukci městského klubu. Od pondělí 11. do 18. května bude neprůjezdný úsek Šumperské ulice od kruháče na náměstí Osvobození po odbočku na parkoviště. Bude tu objížďka.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hasiči vyhráli. Třetí den od ohlášení požáru se jim podařilo zvládnout boj s ohněm v lese nad Rusavou na Kroměřížsku. U požáru, který se rozšířil na ploše více než 3 hektarů, postupně zasahovalo 65 jednotek. Zjišťuje se příčina požáru. Herečka Jiřina Bohdalová na českých známkách. Česká pošta vytvořila arch s fotkami herečky u příležitosti jejich nedávných 95. narozenin. Arch obsahuje 5 různých fotografií z její kariéry.
2: Sport.
3: Na tenisový turnaj ATP v Římě dnes vstoupí hráč prostějovského klubu Vít Kopřiva. V prvním kole vyzve na antukovém kurtu Maďara Marožána. Zápas začíná po 11. hodině.

0: korun každý den jedině na Hané. Počasí.
1: Víme, jak bude dnes příjemný den na jarní procházku nebo na langoš na zahrádce vaší oblíbené hospůdky. Ráno a dopoledne slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti a večer místy přehaňky. Východ slunce 5.20, západ ve 20.15 a denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Opravy v Olomouci, policie ve Valmezu a taky na Šumbersku. Víme, jak se jezdí tady. Hezké ráno. V Olomouci se od pondělka opravuje Hamerská. Provoz je tady omezen do 2. června. Objíždíme to přes Přerovskou a Lipenskou. A kde na nás může zablikat policejní stopka? Právě teď hlídky odhalujeme ve Valmezu na Vsetínské, taky na ulici Mikuláše Alše. A další hlídka je na Šumbersku mezi Postřelmovem a Olšany na průjezdu Kláštercem. Šťastnou cestu s námi.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
3: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Nejlepší hudební výběr.

Spolu si je podobáváme nebo poklepáváme do rytmu. Tohle jsou 90. leta. Rembrandt pro vás 8 hodin 8 minut. Francouzské Paris Saint-Germain nebo německý Bayern Mnichov. My nový den rozhráváme spolu s Rádiem Haná. A mezi těmito fotbalovými giganty se dneska večer rozhodne, kdo vyzve londýnský Arsenal ve finále Ligy mistrů. Proč to říkáme? Umíte si představit, že by si jednou třeba i tu milionářskou Ligu mistrů zahrálo vaše dítě? Váš šikovný fotbalista, nebo klidně i fotbalistka, my tomu spolu jdeme naproti. A letošní prázdninový program vás nebude stát ani korunu. My na Rádiu Haná tento týden hrajeme o fotbalový kemp v Hněvotíně pro vaše dítě s legendárním brankářem Zdenou Zlámalem. Ten kemp proběhne na konci července. A vy si říkáte, cože? Takže jestli to chápu správně, moje dítě bude mít zdarma fotbalový kemp se Zdenou Zlámalem. Mně to nebude stát ani korunu a hlavně nemusím řešit hlídání na konci července. No, přesně tak to je. Více na webu radiohana.cz a v našem odpoledním vysílání taky dneska po 16. hodině. Zavoláte a vyhrajete?

0: spotřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Rádio Haná.
2: Ranní topka.

0: Jsme si jistí, že s tímto megahitem vám středeční snídaně chutnala ještě víc. Možná si dáváte vajíčka, kroasány, koblíčky, rohlík se salámem nebo mysli v jogurtu. Ke všemu samozřejmě přejeme dobrou chuť, další nejlepší hudební výběr do chutí No Name nebo také Sonic. Před 8:30 pro vás počasí i doprava Rádia Hana. A teď v 8:16 máme prostor na kalendář. Kdo pak nám to dneska slaví?
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Dnes je středa 6. květen a svátek slaví Radoslav i Radoslava. A pozor, na dnešek připadá Mezinárodní den proti dietám. To se nám líbí. Dejte si, na co máte chuť a na množství vůbec nehleďte. Možná slavíte narozky spolu s hollywoodskou hvězdou Georgem Clooneym, českým hercem a moderátorem Alešem Hámou a narozeninový přípitek si dává i herec Oldřich Wiesner. Jednou Saturnin, vždycky Saturnin.
2: Jak říká jedno z nejkrutějších, ale nejpravdivějších přísloví, kam čert nemůže, nestrčí bab.
0: Užijte si středu 6. května a bez diet si vychutnejte další hudební nášup.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9:00. Jedině na Rádiu Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. Jaro pojištění.

0: Čekejte, užívejte.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
5: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové. Která z dívek získá titul? Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
2: To snad ne, já se na to vys***u. A Kučka je zase fuč.
3: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
2: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
3: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
4: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Titon.
5: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
6: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš CZ.
9: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.
10: Rádio Hana.
11: Nejlepší hudební výběr.

0: Modrá, sametová nebo taky náruživá. Víte, jaká česká kapela se proslavila těmito hity? A jak je možné, že ta kapela letos bude slavit svých 150 let? Taky o tom si na vlnách Rádia Haná s naším ranním hostem budeme povídat už po půl deváté. Schválně neprozradíme, kdo to bude. Zkuste si tipnout a nebo se jednoduše nechejte překvapit. A hlavně užijte si fantastickou, no ono se chce říct, polovinu pracovního týdne, protože je středa, ale ne. Díky tomu, že v pátek je svátek, tak už jsme za polovinou toho pracovního týdne a to je parádní pocit. Dneska tedy středa, 6. květen, ráno a dopoledne slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti, večer místy přehaňky, ranní teploty právě teď v Olomouci, Konici, ve Svitavách, také v Bruntálu mezi 13 a 16 stupni. Ty denní teploty mají vyšplhat na 22 až 25 stupňů Celsia. Doprava. Policie v Olomouci, také u Přerova a porucha na D1 u Nezamyslic. Víme, jak se jezdí tady. Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola. Tuto větu můžeme slyšet právě teď v Olomouci, u kempu Krásná Morava, také u Molky na Babičkově ulici nebo na Velkomoravské. Další policejní hlídka je na příjezdu od Přerova do Rokytnice, anebo také v Prostějově na Konečné u KFC. A odstavený kamion objíždíme na 244. kilometru D1 u Nezamyslic ve směru na Brno. Oči na cestu, uši k nám, pohodový den přejeme vám.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Haná.

0: Ajajajajajaj. Naše ranní rádiová láska na první poslech, to je Radio Hana Imagine Dragons. Přátelé, internetem teď koluje zajímavé číslo, my se o něho chceme podělit. Víte, jaká je prý šance, že během života najdeme svou skutečnou osudovou lásku? To číslo vás překvapí. My sami tady tomu s kolegy ve studiu Radio Hana nemůžeme věřit. Počkejte si, řekl bych, velký milostný šok tady u nás už po 8:45. A teď 8:55 náš ranní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety.
0: Dalším hostem našeho vysílání je právě teď Ondřej Hejma z kapely Žlutý pes. Ondřej, hezký den vám přeji.
3: Dobrý den, taky přeju.
0: Jak se máte, čím žijete?
3: Baví nás ta kapela, slavíme už nějaký 48. narozeniny a letos chystáme veliký koncert v amfiteátru Loket. Tam budeme slavit 150 let Žlutého psa. Někdo se může zeptat, jakých 150 let, když Olympik slaví 60, ale my jsme tam prostě dva, který máme letos 75. narozeniny, takže 2×75 je 150 a bude to koncert, kde budou hrát všichni lidi, co kdy hráli ve Žlutým psovi.
0: Jak důležité je pro moderní kapely rádio?
3: Pro kapely, jako jsme my, je to absolutně klíčová záležitost. To je ta nejlepší cesta, jak se dostat k lidem. Já mám v autě, mám ještě starý rádio, mám tam takový ty předvolby, asi 6. Pamatuju si, když jako Sametová frčela, jsem se vždycky sázel, že aspoň na jedný tý předvolbě bude hrát ta Sametová. Ty rotace byly obrovský a samozřejmě to pomůže. Lidi si to potom pamatujou a když to na koncertě zazní, tak jsou nadšený a tak. Čili pro nás rádio absolutně klíčová záležitost.
0: Je tohle váš pomyslný hit číslo 1?
3: Já myslím, že tady soudruh Google by řekl, že ty hity jsou 2. Sametová, tak je to Modrá. Ty písničky se objevily v různých dobách, jsou jinak zaměřený, ale ten sound Žlutýho psa tam je a ten text ty lidi nějak oslovil. My hrajeme vždycky na začátku Modrou a nakonec Sametovou a je to akorát.
0: Vy jste se zúčastnili před lety fenoménu zvaný Superstar.
3: Ano.
0: To už se pravděpodobně nikdy nezopakuje.
3: Já myslím taky, že už se to nestane. Já když jsem dostal tu nabídku, tak jsem si říkal, no dobře, no tak jako no, proč to neskusit. No a když potom začalo to finálové kolo a teď to místo konání bylo obležený těma holčičkama, který čekali na Sámera Isu a Juliana Záhorovskýho, vzpomínáte na ty jména, tak jsem si říkal, to je něco zvláštního, to je něco úplně jiného. A pak se ukázalo, že ta sledovanost je naprosto mimořádná a sledovali to všichni. Prostě úplně všichni.
0: Ondřej Hejma, jak odpočívá, když můžete?
3: Vždycky se snažím mít nějaký sport. Byly to různý míčové hry, fotbaly a tenis potom. A teď v poslední době je to golf. Ten balon se prostě takhle zmenšuje, že už jako malej.
0: Co byste chtěl za pár let, aby si lidé, vaši fanoušci a naši posluchači vybavili, když slyší slova Ondřej Hejma a Žlutý pes?
3: No tak nějakou takovou tu pohodu, prostě takový ten letní festiválek, když je krásný teplý a všichni se mají rádi a tancujou. To je to, co nás baví.
0: Děkujeme za rozhovor, jak vám to šlape na pódiích a taky mimo ně Ondřej Hejma v našem vysílání za Žlutého psa.
3: Taky děkuju.

0: To nejlepší z Rádia Haná.
1: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
2: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Statutární město Přerov vás zve 8. května na doprovodný program oslav dne vítězství v Želetavské ulici. A co vás čeká? Moravská veselka, ukázka výcviku psů, hasičský záchranný sbor, veterán klub, policejní a záchranářští motorkáři a bude toho mnohem víc. 8. května se na vás těšíme v Přerově.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní

0: Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru Letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
5: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Rádio pro středeční ráno 6. května, taky rádio pro váš celý život, to je Radio Hana. Posloucháte ranní topku s Lukášem. Dobré ráno přejeme k svátku, hrajeme Radoslavům i Radoslavám. Blíží se Coldplay, po 9. hodině bude také částečně královská procházka pamětí. Vy si tak říkáte, proč královská? No, ovšem, uslyšíte, nebudeme předbíhat. A teď, jak jsme slíbili, 4 minuty po 3:15 zásadní otázka. Dobře, poslouchejte. Věříte na pravou osudovou lásku? Proč se na to ptáme? Protože internetem teď koluje zajímavé číslo. A to zní, šance, že během života najdeme svou skutečnou osudovou lásku, je údajně jen 3 až 5%. A to je dost málo teda. Takže, jestli vedle sebe máte dlouhá léta někoho, vedle koho chcete zestárnout, který vám toleruje veškeré ty nálady, ksichty, zlozvyky, povinnosti v práci a rozumíte si s tím člověkem, tak si ho hlavně važte. Protože to je fakt úkaz. A pokud jste single, pokud jste svobodní, tak hele, pohodě, v klidu, ten pravý nebo ta pravá už jsou možná na cestě k vám, jenom se tak zdrželi v ranní koloně. Taky o dopravě už za chvilku na rádiu Hana. Kdo má rádio, ten není sám, začínáme nový den a hrajeme pro vás. Dobré ráno. 8:50 Coldplay.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Před 9. hodinou vám hraje Radio Hana. Ranní pozdravy letí do továren, do pekáren, do obchodu, do kaváren, do stájí, do kanceláří, na úřady. A také zdravíme olomoucké technické služby. Ty nám dneska ráno provedli jarní úklid před budovou Radio Hana na Blažejském náměstí. Chlapi, moc děkujeme, díky vám, tady máme často a můžeme s potěšením dál vysílat nejlepší hudební výběr. My jsme se dneska mezi 6. a 9. hodinou ráno věnovali na Radio Hana jednak fotbalové lize mistrů. Taky jsme řešili, jak velká je šance, že v životě najdeme osudovou lásku. Probírali jsme horoskopy, mluvili jsme o odpolední soutěži. Ta je famózní. Rozdáváme fotbalový prázdninový kemp pro vaše děti. No a rozhodně celou rodinu a taky celý váš pracovní kolektiv anebo všechny pasažéry ve vašem autě nebo v autobuse po 9. hodině potěší vzpomínková show. Bude procházka pamětí, slibujeme.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A tou protančíme s Adamem Ďuricou.
2: A my budeme tancovat.
0: Taky jeden z nejoblíbenějších svatebních duetů. Romantika, Kalium Skoda, Leona Lewis. Jestli se na něco opravdu v procházce pamětí těšíme, tak je to tahleta plážová zamilovaná taneční klasika od Aleho Farbna. Nechte se naladit naprosto parádně do dnešního dopoledne. Procházka pamětí po zprávách, dřív než ostatní v 8.55.
3: Podlaha, kterou si zamiluji.

0: Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Novinka pro cestující v MHD v Olomouci. Jak píše deník Nově, si koupíme jízdenku na městskou hromadnou dopravu i v dalších aplikacích. Službu teď

0: do školy. 4/5 chodí do školy pěšky, jezdí na kole nebo na koloběžce nebo městskou hromadnou dopravou. Auta vozí do škol v průměru 16 ze 100 dětí. Ukazuje to průzkum Bezpečná cesta do školy. 9 z 10 dětí se cítí při cestě do školy bezpečně. Budoucí český astronaut Aleš Svoboda má hotovo. Ukončil výcvik pro misi na vesmírnou stanici ISS. Získal přehled o kontextu mise i dovednosti pro pobyt ve vesmíru. Česká republika ho chce poslat do vesmíru příští rok. Sport. Další mač o postup do finále fotbalové ligy mistrů. Mnichovský Bayern vyzve doma v odvetě Paris Saint-Germain. Mnichov prohrál první střet ve strhující přestřelce 4-5. Uvidíme, který tým postoupí. Rozhodující odveta mezi těmito týmy začne dnes v 21 hodin. Prvním finalistou letošního ročníku je londýnský Arsenal, který v úterním zápase přemohl 1-0 Atletico Madrid.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i ve středu.

0: korun každý den jedině na Hané. Počasí.
1: Meteorologové dnes hlásí vysokou pravděpodobnost grilování. Tak připravte pergoly, altánky a po práci si i se sousedy udělejte chutě. Víme, jak bude dnes ráno a dopoledne slunečno. Odpoledne přibývání oblačnosti a večer místy přehaňky. Denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia. A jaká je pronostika? Jsou-li májové, hřiby červivé, bude suché léto. To se dá vysvětlit jednoduše. Jestli v květnu rozkrojíme hříbek a vykoukne červ, tak v létě to bude spíš na opalovačku než na gumáky. Policie v Olomouci, také u Přerova a porucha na D1 u Nezamyslic. Víme, jak se jezdí tady. Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola. Tuto větu můžeme slyšet právě teď v Olomouci u kempu Krásná Morava, také u Molky na Babičkově ulici nebo na Velkomoravské. Další policejní hlídka je na příjezdu od Přerova do Rokytnice, nebo také v Prostějově na Konečné u KFC. A odstavený kamion objíždíme na 244. kilometru D1 u Nezamyslic ve směru na Brno. Oči na cestu. Už je k nám, pohodový den přejeme vám.
0: Rádio Hana.

0: Kalimu Scott, Leona Lewis, You're the Reason. Nejlepší parťák pro vaše dopoledne jsme my na Rádiu Hana.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
0: Ano, v této hodině vzpomínková show Procházka pamětí. Co nás čeká? Připravíme se spolu na hokejový šampionát, uspořádáme velkou královskou svatbu ve Velké Británii a spolu budeme hezky krok za krokem, hezky postupně luštit naši hudební tajenku. Tušíte, do kterého roku se dneska vracíme třeba i s Alvarem Solerem? Dobré dopoledne, jeho La Cintura.
2: Rádio Hana, Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
3: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Tohle je pro vás procházka paměti Rádia Hana. V celé své dopolední květnové kráse hrajeme to nejlepší z jednoho roku, kdy Ella Farben a Jonatas vydávají tento taneční megahit o lásce. Je to o vztahu, ve kterém nemusíte o tom druhém vidět všechno. Stačí mít jenom jasno v tom, co k němu cítíte, k tomu člověku. A velká láska tehdy ve Velké Británii vrcholí obří královskou svatbou. Víte, kdo si koho bere?
1: Už za pár hodin se oči všech upnou na hrad Windsor, kde si člen královské rodiny, princ Harry, vezme za ženu americkou herečku Meghan Marklovou. Městečko i stejnojmenný hrad, který dal jméno celé panovnické dynastii, ale kromě svatebního veselí čekají jedny z největších bezpečnostních manévrů historii.
0: Prince Harry a Meghan Markle si říkají své ano v květnu, to znamená tento měsíc. A podle vašich zpráv, které teď během té reportáže dorazily do Rádia Hana, je to v roce 2017. Zkuste ten typ ještě upravit. Do kterého roku se dneska vracíme, dejte echo na WhatsApp Rádia Hana. Tohle je procházka pamětí a po půl desáté se připravíme taky na letošní hokejový šampionát. Co říkáte, že byste rádi napsali na WhatsApp Rádia Hana, že máte telefon v ruce, ale neznáte číslo? Tak tady je
2: WhatsApp Rádia Hana 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
4: Krupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
3: Těší.

0: výlet na kole nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Přijměte pozvání do Tovačovského zámku na vernisáž uznávaného fotografa Jindřicha Štrajta s názvem S láskou. Snímky vznikly pro mobilní hospic Nejste sami a jsou to příběhy lidskosti. Potkejte se osobně s autorem ve čtvrtek 7. května od 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjisti více o speciální akci ke Dni matek. Pojď

0: Andrův stadion, neděle 10. května v 15 hodin.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho

0: Do procházky paměti rádia Hana letí také Mandraže, to nejlepší z jednoho roku i za volantem v 9.25. Doprava. Bouračky v Prostějově, také v Olomouci a policie ve Zlíně nebo na D55 u Hulína. Víme, jak se jezdí tady, zdravíme za volanty. Právě za volantem taky za řidítky opatrně, nehoda auta a motorkáře je na kraji Prostějova v Kralickém háji. Bourá se i v centru Olomouce v místě bývalého letadla na zdejším parkovišti poblíž dopravního hřiště jsou v sobě dva osobáky. A policejní hlídky pomáhají a chrání ve Zlíně na ulici Nábřeží a taky na 17. kilometru D55 u Hulína. Jedeme s vámi.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Procházka pamětí.

chaotický, divoký, občas volavý a právě proto skutečný. Přesně o takovém partnerském vztahu zpívá na rádiu Hana Pink. My se celou hodinou touláme na rádiu Hana v Procházce pamětí jedním rokem, kdy vám v našem vysílání poprvé hrajeme tohle. Beautiful Trauma. Nádherná písnička.

0: Byly Spojené státy.
1: A je to jasné. Bohužel. Američané zvládli ubránit svůj hubený náskok a postupují do semifinále, tak stejně jako před dvěma lety český tým končí právě utkání se Spojenými státy americkými dnes. Spojené státy americké především zásluhou dvou gólů Patrika Kanea poráží český výběr 3-2.
0: Ano, tak Češi tehdy bohužel končí ve čtvrtfinále. USA bere bronz.

0: Jen v pátek a my pro vás chystáme speciální sportovní vstupy Rádia Hana. Teď zpátky za procházkou pamětí, celou hodinu jsou v našem playlistu pecky z jednoho roku, mezi nimi taky Justin Timberlake. Pro tohle máme fakt slabost, jeho Say Something za chvilku. Tak dejte vědět, do kterého roku se dneska vracíme.
1: Rádio Hana a procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
4: Rádio Hana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz
5: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
6: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.
7: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí.
9: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
10: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
9: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorské cestování CZ.
11: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
12: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
15: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
14: A tak to bude drahé.
15: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
16: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90.

0: Ano, tady je vaše páteční haná, nejoriginálnější playlist moravského éteru, to nejlepší z jednoho roku, celou tuto hodinu na rádiu haná mezi 9 a 10. Ptáme se, který rok to je. Napověděl také George Ezra se svým shotgunem. A taky tady poslední nápověda, po které už se tak nějak musíte rozhodnout. A musíme to spolu rozseknout. Taky občas při pročítání příspěvků a komentářů na sociálních sítích, na Facebooku, na Instači, nestačíte zírat, jací k sobě lidé umí být. A teďka to myslíme v tom zlém, co všechno jsou si lidi schopni veřejně napsat, jak se naprosto zbytečně uráží, než aby našli společnou řeč. My se vracíme do roku, kdy přesně o tomto zpívají čeští i slovenští umělci pod hlavičkou One Man Show Foundation. Vojta Dyk, Tomáš Klus, taky třeba Marta Jandová, Lucka Bílá, Ondra Hyma, Eva Farna, Jirka Macháček, Might Spirit a další pro vás v procházce pamětí právě teď. Tak se ptáme, ve kterém roce vzniká tahle ta charitativní chytlavá hymna, která upozorňuje. Dávejme si pozor na to, co čmáráme na cizí zeď.
1: Rádio Haná a procházka pamětí. Dnes je to rok 2018.

0: Trocha se paměti Rádia Hná, nadále to nejlepší z jednoho roku před 10. hodinou 9.54. Kvítko už je připravená, ahoj.
1: Zdravím všechny, tak přátelé, tahleta tečka, že další jed tvoří další jed. Mě to takhle jako napadlo, že já to dneska takhle možná trošku mám, protože, ale myslím si, že to je jenom názor, mně se ta písnička zas tak úplně moc jako nezamlouvá. Asi nejsem ta cílovka.
0: Počkej, ale já to chápu na jednu stranu, jo? Já to chápu na jednu stranu, protože tohleto úplně běžně nehrajeme ve vysílání Rádia Hana a v tom je právě zvláštní a v tom je ta speciální procházka pamětí, že si můžeme dovolit, aby jsme společně probloudili veškerými těmi hudebními labirinty, protože tohleto samozřejmě taky dobře známe. Co ještě neznáme, je, jak se letos bude dařit našim hokejistům na mistrovství světa. To je takový krásný oslo hokejový můstek, o tom jsme se dneska bavili.
1: Je to tak, my letos hrajeme ve Švýcarsku hokejové mistrovství. Vracíme se do roku, kdy se hrálo v Kodani, kdy se hrálo v Dánsku.
0: Nic moc.
1: A právě máme nějaké informace, jak jsme tenkrát dopadli. Asi moc úplně slavné to taky nebylo.
0: Čtvrtfinále z USA.
2: A je to jasné. Bohužel. Američané zvládli ubránit svůj hubený náskok a postupují do semifinále, tak stejně.
0: No tak věřím, že jim to třeba letos oplatíme. Samozřejmě na šampionátu nebudou žádné polibky, nebude tam žádná láska mezi těmi soupeři, mezi protihráči, ale láska dneska byla v procházce pamětí, byla svatba královská.
1: Ono se to neděje často, že v květnu se konají svatby. Vlastně ten květen bývá vyloučený jako měsíc kvůli nějakým tradicím kdysi dávno, ale byla to velká královská svatba, princ Harry a Meghan.
0: A to už taky není ale jako pravda, že by v květnu nebyly. Ne, hele, statisticky, v květnu tady u nás, zrovna nedávno jsme o tom mluvili, v Česku kolem 4000 svadeb.
1: Ale vím, že prostě nějak historicky, tradičně, prostě naši předkové, ty naše babičky, že se ten květen nikdy extra nedoporučoval.
0: Máš pravdu, přesně tak. Dneska v procházce pamětí Rádia Hana, to nejlepší z jednoho roku a byl to...
1: Rok 2018.
3: Hit za hitem.
0: Jdeme dál. Ve vysílání Rádia Hana Taylor Swift už po desáté, také novinka od kapely Chinasky. Už jste slyšeli nové Chinasky selhání? Neříkejme tomu
1: selhání. A bude taky Spaňa.
0: Po desáté Martina Kvítko a teď ve vysílání zprávy a Tomáš Gottwald.
3: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Podíváme se spolu na další zprávy. Novou hasičskou stanici budou mít profesionální hasiči ve Šternberku. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit městu a dalším 24 spádovým obcím. Nová zbrojnice vznikne za hřbitovem a má být hotová letos.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Jak to bude s referendem o délce plánovaného bazénu v Prostějově? 12. dubna se zúčastnilo hlasování málo lidí, takže výsledek není pro město závazný. Krajský soud v Brně obdržel návrh na vyslovení neplatnosti hlasování. Autoři návrhu požadují, aby se referendum opakovalo na podzim souběžně s komunálními volbami. Počkáme si na vyjádření soudu. Připomeneme, že obyvatelé Prostějova v referendu vybírali mezi 50-metrovým a 25-metrovým bazénem. Budou mít obchody na svátek 8. května otevřeno. Velké obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zůstanou kvůli nařízení uzavřené. Jde totiž o den vítězství a ten patří mezi velké svátky, kdy má být zavřeno.
3: Sport.
5: České florbalové juniorky rozehrají světový šampionát v Itálii. Jejich prvními soupeřkami budou Dánky. Mladé české florbalistky budou bojovat o pátou medaili v řadě. Naposledy skončily bronzové. Zápas začíná nyní v 10 hodin.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude dnes příjemný den na jarní procházku nebo na langoš na zahrádce vaší oblíbené hospůdky. Ráno a dopoledne slunečno, odpoledne přibývání oblačnosti a večer místy přehaňky. Východ slunce 5.20, západ ve 20.15 a denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
3: Doprava.
0: Bouračky v Prostějově, také v Olomouci a policie ve Zlíně nebo na D55 u Hulína. Víme, jak se jezdí tady, zdravíme za volanty. Právě za volantem taky za řídítky opatrně, nehoda auta a motorkáře je na kraji Prostějova v Kralickém háji. Bourá se i v centru Olomouce, v místě bývalého letadla na zdejším parkovišti poblíž dopravního hřiště jsou v sobě dva osobáky. A policejní hlídky pomáhají a chrání ve Zlíně na ulici Nábřeží a taky na 17. kilometru D55 u Hulína. Jedeme s vámi.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolny.cz.
3: Nejlepší hudební výběr. Aha.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Baví nás bavit vás. I ve středu dopoledne.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Everybody wants to rule the world. Tears for Fears. Svět se točí, Hana hraje, všechno je v pořádku. Přejeme vám pohodové dopoledne. Je tady květen, čas lásky, čas maturit. Je tady taky doba, kdy se konají nejrůznější majálesy. A ještě připomínáme, že druhá květnová neděle patří všem maminkám. Na to nezapomínáme. O tom ještě budeme mluvit v téhleté hodině. Rozhodně si povíme, kdy, kde, co, takže určitě zůstaňte s námi. A za chvilku je to taky Miley Cyrus.
1: Rádio Hana.
2: Tady to žije.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1 topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2 průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3. Plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.

0: Zkuste si to představit, tři vyprodané Edeny a velmi nadupané loňské zpátky tour. Vidělo přes 250 000 lidí a tím to nekončí. Marek Ztracený chce totiž vyprodat taky pražskou Letnou. V srpnu tak uvidíme. Tak co, už máte svůj lístek? Na Hané jedeme dál, posíláme další songy, bude třeba i Dua Lipa.
1: Baví nás bavit vás. I ve středu. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Stevie B, Because I Love You. Na Hané samozřejmě milujeme ten nejlepší hudební výběr a máme pro vás taky ty nejlepší akce. Připomínáme dnes a zítra Majáles na olomouckém Letňáku. Zahraje tady například Vypsaná fixa, Atmo Music nebo Trocha klidu. Bude i divadlo, filmy, workshopy a

0: Chojnici, v Troubelicích, v Bohuslavicích nebo v Moravském Berouně. A v Přerově to oslavíme v parku Michalov. Nedělní odpoledne bude plné hudby a aktivit. Tak co, stavíte se?
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit?

0: Nové číslo právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Rádio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Přijďte prozkoumat rozkvetlé světadíly na výstaviště Kroměříž. Flory a jaro. Dva jarní víkendy plné barev, vůní a inspirace. Už od 30. dubna do 3. května a 7. až 10. května. Tisíce květin, stovky prodejců a jedinečná atmosféra. Nepropásněte jaro v plném květu. Na výstavišti Kroměříž.
5: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
8: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš CZ.
9: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.

0: Kanalizaci? Vyřeši Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeši Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeši Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeši Sezako.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší

0: Rádio Hana, teď je 10.56.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Už tu máme pro vás další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Tramvaje nepojedou v Olomouci mezi okresním soudem a tržnicí. Půjde o 3měsíční výluku, která začne už tento pátek a dotkne se různými způsoby všech tramvajových linek.
5: Od pátku 8. května do soboty 8. srpna bude vyloučena tramvajová doprava v úseku okresní soud Tržnice. V úseku mezi křižovatkami s ulicemi Aksamitova a Lafayetova bude v tomto termínu probíhat oprava kanalizačních spustí. Změny se dotknou linek 1, 3 a 7. Náhradní autobusová doprava X bude jezdit v úseku Náměstí Hrdinu, Tržnice, Hlavní nádraží a zpět.
4: Vysvětluje za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová. Pokud se podíváme na změny přímo, tak tramvaje 1 a 7 nahradí linka s označením U, která povede z Nové ulice přes Náměstí Hrdinů na Neředín. Tramvaje 2, 4, 5 a 6 budou mít výlukové řády a trojka jezdit nebude.
6: Požáru vyjížděli v noci hasiči na Šumpersku. V Rapotíně hořela dřevěná chatka. Jak píše report CZ, na místě zasahovaly 4 jednotky hasičů. Událost se obešla bez zranění. Zimní stadion ve Valašském Meziříčí prochází modernizací. Město nechá vyměnit chladicí technologii a mantinely a přibude také 96 nových sedaček pro diváky. Jak píše deník, investice vyjde zhruba na 20 milionů a hotovo má být do poloviny července, aby se stadion stihl připravit na novou sezónu.
7: Sport.
4: Česká biatlonová reprezentace má nového trenéra, stal se jim mistr světa z roku 2015 Michal Schlesinger. Doplní zkušeného Ondřeje Moravce. Ve funkci nahradil Michaela Málka, který se přesunul do B týmu biatlonu.

0: minimálně 1000 korun každý den, jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že na obloze jsou mraky, ale nemusí hned pršet. Občasné přehánky čekáme na Olomoucku i jinde až někdy kolem 15. hodiny. Jinak by dneska i nadále mělo být víceméně polojasno a k tomu jarních 20 až 23 stupňů. Zítra a v pátek pak místy bude trochu víc oblačnosti a teploty budou nejčastěji vesměs do 20. Je tady naše blesková doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, u Dolní Novosadské, prý číhají na Andělské naproti kostelu. Další hlídka na dálnici D35 Olomouc Lipník na exitu Přáslavice, taky na Přerovské D1 na té benzince, když se jde kolem Oseku nad Bečvou. A kontrolu můžeme potkat i na D1 na exitu Hulín Západ. Tak hlavně šťastnou cestu bez nehod a bez pokut.
1: Rádio Hana.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3 000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4 000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: Dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Jsme Rádio Hana.

0: Nahané devadesátková klasika, Eros Ramazzotti a Tina Turner. Máme tady středu, zdravíme všechny. Možná už přemýšlíte, jak strávit ten další prodloužený víkend, tak samozřejmě od nás z Rádia Hana zaručené tipy. Třeba na olomouckých Poděbradech nás čeká řízkování 2-0, takže to bude křupavé, zlatavé a hodně veselé. Bude prý klasika i vegetariánské varianty na olomouckých Poděbradech a na Sovinci budeme mít velkolepý rytířský turnaj, takže myslím si, počasí bude super, udělejte si s námi výlet a vyražte na ty nejlepší akce v našem regionu. Za chvilku už je tu Michal Hruza anebo Bruno Mars.
1: Rádio Hana.
2: Přejeme dopoledne na jedničku.

nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: Sekačky, záhradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
1: Interforst, to je profinářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.

0: www.zofy.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
4: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho!
5: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
8: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz.
9: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
10: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.
11: Rádio.

0: už v následující minutě, protože láska toho zmůže hodně, hory přenáší, láska je slepá, co oči nevidí, to srdce nebolí, jenomže ono to s tou láskou občas bolí.
1: Rádio Hana.
2: Životní styl. Říká se, že láska prochází žaludkem, ale moderní psychologie naznačuje,

0: anebo bojovat o společnou peřinu jako v akčním filmu. Vyspat se do růžova v jiné místnosti totiž není konec romantiky. Naopak je to často jediný způsob, jak se na toho druhého ráno u kafe usmát místo toho, abyste mu chtěli nasypat do snídaně projímadlo. Tak co vy, spíte v týmu nebo už jste podali žádost o spánkový rozvod?
1: Tady je Radio Hana.
2: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi.

0: Je super, že taky dneska posloucháte Rádio Hana. Za chvilku zprávy zjistíme, jaké kulatiny letos slaví fotograf Jindřich Štrajt a co mu k těm jeho kulatým narozeninám chystá Olomoucké muzeum umění. Poslouchejte dál, zůstaňte s námi a po 13. hodině na Hané.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude třeba Luis Capaldi. I swear to God, I'll survive. Taky dáme Oscarový song od Bruce Springsteena. Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. A o životě nám zaspívá skupina Krištof. Život je krásný i na konci světa. Vesmír se básný. Ještě jednou díky moc, že posloucháte Rádio Hana. Teď je 12.55.
3: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Podíváme se spolu na další zprávy. Kurátor i uznávaný fotograf. To je Jindřich Štrajt, který letos slaví kulaté osmdesátiny. A Olomoucké muzeum umění u této příležitosti pořádá speciální výstavu. Jak píše Report.cz, k vidění bude od 21. května a půjde o unikátní dvojportrét tohoto oblíbeného fotografa. Novou hasičskou stanici budou mít profesionální hasiči ve Šternberku. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit městu a dalším 24 spádovým obcím. Nová zbrojnice vznikne za hřbitovem a má být hotová letos.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Jak to bude s referendem o délce plánovaného bazénu v Prostějově? 12. dubna se zúčastnilo hlasování málo lidí, takže výsledek není pro město závazný. Krajský soud v Brně obdržel návrh na vyslovení neplatnosti hlasování. Autoři návrhu požadují, aby se referendum opakovalo na podzim souběžně s komunálními volbami. Počkáme si na vyjádření soudu. Připomeneme, že obyvatelé Prostějova v referendu vybírali mezi 50-metrovým a 25-metrovým bazénem. Budou mít obchody na svátek 8. května otevřeno. Velké obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zůstanou kvůli nařízení uzavřené. Jde totiž o den vítězství a ten patří mezi velké svátky, kdy má být zavřeno. Sport. Další match o postup do finále fotbalové ligy mistrů. Mnichovský Bayern vyzve doma v odvetě Paris Saint-Germain. Mnichov prohrál první střet ve strhující přestřelce 4-5. Uvidíme, který tým postoupí. Rozhodující odveta mezi těmito týmy začne dnes v 21 hodin. Prvním finalistou letošního ročníku je londýnský Arsenal, který v úterním zápase přemohl 1-0 Atletico Madrid.

0: korun každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě dál, na střídačku, sluníčko a mraky. Opravdu jen ojediněle čekáme nějaký ten májový deštík. Teploty dneska 20 až 23 stupňů, zítra a v pátek to bude maximálně do 20. A dáváme si pozor na klíšťata. Jak zjistili vědci z Univerzity Palackého, každé páté klíště může přinášet vážné zdravotní potíže. Takže nikdy neleháme přímo do trávy, vždycky na deku a vždycky taky používáme repelenty. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci na náměstí Hrdinů dokončují rekonstrukci autobusové zastávky, hotovo má být už teď ve čtvrtek. Další uzavírka v Olomouci je na ulici Jeremenkova, Vančurova nebo Vejdovského. S omezením se do pátku počítá také v Chomoutově na Štěpánovské. V Prostějově pokračuje uzavírka na Vřesové, tady to platí až do konce července, jezdí se okolo po místních komunikacích a dlouhodobě je zavřená taky silnice Závře-Chrovensko. Tak šťastnou cestu. Ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: hudební partu a třeba taky pro vaši rodinu. Ano, tohle je Rádio Hana a pro vás, pro všechny, je tu v květnu taky Šťastná trojka.
1: Šťastná trojka!
0: Zjednodušeně by se dalo říct, že my v květnu slavíme narozeniny, a to je pravda, ten narozeninový den je zrovna zítra, 7. A jinak celý tenhle ten měsíc rozdáváme dárky každý všední den v naší šťastné trojce.
1: Šťastná trojka!
0: Jde o to, že váš telefon je už vlastně teď vaše výhra nebo cesta k výhře, protože my každý den rozdáváme minimálně 1000, každý všední den taky vyhlašujeme šťastnou trojku, což je poslední trojčíslí vašeho telefonu. Tak vám samozřejmě budeme držet palce, ať to tam cinkne, ať ty peníze vyhrajete vy, ať už to bude 1000, a nebo nějaký ten bonus 2, 3, 4, 5, samozřejmě i to se může stát ve šťastné trojce. Všechno podstatné se rozhodně dozvíte i na našem webu. Tak se mrkněte na radiohana.cz a my vám držíme palce.
2: Radio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.

0: www.zofy.cz.
1: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové. Která z dívek získá titul? Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho!
2: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
5: Cemix fasáda, trvalá paráda.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
6: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.

0: Kaufland.
1: Přijměte pozvání do Tovačovského zámku na vernisáž uznávaného fotografa Jindřicha Štrajta s názvem S láskou. Snímky vznikly pro mobilní hospic Nejste sami a jsou to příběhy lidskosti. Potkejte se osobně s autorem ve čtvrtek 7. května od 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.

0: Dane, si dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Teď je přesně 2:30 a máme pro vás taky aktuálně dopravu z našeho regionu. Policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na ulici Divišova a pozor, nehodu máme v Olomouci na Kruháči, Týnecká, Keplerova a bouráme taky v Přerově na Komenského. Tak na sebe dávejte pozor.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Posloucháte Hanu, tenhle ten filmový song z 50 odstínů šedi už nás ladí na zítřek, kdy tady pro vás s touhle dobou budeme mít aktuální filmové premiéry. A teď už něco jiného, třeba...
1: Vzpomínáš, taky zdužila.
0: Ano, to je Sametová, anebo tohle...
1: Modrá je raketa.
0: Tohle je zase Modrá. Samozřejmě, že i tyhle ty hitovky znáte, na Hané je hrajeme a zpívá je kdo? No přece Žlutej pes. Jak se kapela má, co dělá, co chystá, o tom si popovídáme s jejím frontmanem Ondřejem Hejmou právě teď.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vzpomínám, když jste hrá před léty, začaly lítat rakety.
3: Dalším hostem našeho vysílání je právě teď Ondřej Hejma z kapely Žlutý pes. Ondřej, hezký den vám přeji.
4: Dobrý den, taky přeju.
3: Jak se máte, čím žijete?
4: Baví nás ta kapela, slavíme už nějaký 48. narozeniny a letos chystáme veliký koncert v amfiteátru Loket. Tam budeme slavit 150 let Žlutého psa. Někdo se může zeptat, jakých 150 let, když Olympik slaví 60, ale my jsme tam prostě dva, který máme letos 75. narozeniny, takže 2x 75 je 150 a bude to koncert, kde budou hrát všichni lidi, co kdy hráli ve Žlutým psovi.
3: Jak důležité je pro moderní kapely rádio?
4: Pro kapely, jako jsme my, je to absolutně klíčová záležitost. To je ta nejlepší cesta, jak se dostat k lidem. Já mám v autě, mám ještě starý rádio, mám tam takový ty předvolby, asi 6. Pamatuju si, když jako Sametová frčela, jsem se vždycky sázel, že aspoň na jedný tý předvolbě bude hrát ta Sametová. Ty rotace byly obrovský a samozřejmě to pomůže. Lidi si to potom pamatujou a když to na koncertě zazní, tak jsou nadšený a tak. Čili pro nás rádio absolutně klíčová záležitost.
3: Je tohle váš pomyslný hit číslo 1?
4: Já myslím, že tady soudruh Google by řekl, že ty hity jsou 2. Sametová, tak je to Modrá. Ty písničky se objevily v různých dobách, jsou jinak zaměřený, ale ten sound Žlutýho psa tam je a ten text ty lidi nějak oslovil. My hrajeme vždycky na začátku Modrou a nakonec Sametovou a je to akorát.
3: Vy jste se zúčastnili před lety fenoménu zvaný Superstar.
4: Ano.
3: To už se pravděpodobně nikdy nezopakuje.
4: Já myslím taky, že už se to nestane. Já když jsem dostal tu nabídku, tak jsem si říkal, no dobře, no tak jako no, proč to neskusit. No a když potom začalo to finálové kolo a teď to místo konání bylo obležený těma holčičkama, který čekali na Sámera Isu a Juliana Záhorovskýho, vzpomínáte na ty jména, tak jsem si říkal, to je něco zvláštního, to je něco úplně jiného. A pak se ukázalo, že ta sledovanost je naprosto mimořádná a sledovali to všichni. Prostě úplně všichni.
3: Ondřej Hejma, jak odpočívá, když můžete?
4: Vždycky se snažím mít nějaký sport. Byly to různý míčové hry, fotbaly a tenis potom. A teď v poslední době je to golf. Ten balon se prostě takhle zmenšuje, že už jako malej.
3: Co byste chtěl za pár let, aby si lidé, vaši fanoušci a naše posluchači vybavili, když slyší slova Ondřej Hejma a Žlutý pes?
4: No tak nějakou takovou tu pohodu, prostě takový ten letní festiválek, když je krásný teplý a všichni se mají rádi a tancujou. To je to, co nás baví.
3: Děkujeme za rozhovor, jak vám to šlape na pódiích a taky mimo ně Ondřej Hejma v našem vysílání za Žlutého psa.
4: Taky děkuju.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
5: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
8: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6

0: Kanalizaci vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
1: Město Velká Bystřice vás zve tuto neděli na bystřické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na Široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystřické trhy a slavnost kroje.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklovýjezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cyklovýjezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.

0: cokoliv, jsme rádi, že společnost vám dělá rádio Hana a samozřejmě, že vám taky nahne dál, hrajeme ten nejlepší hudební výběr. Po 14. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Somber. Taky se těšíme na Depešáky. A nebo bude Slza. Aktuální zprávy z regionu, aktuální počasí i doprava, to všechno máme a na Hané jedeme dál.

0: Už tu máme pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Tramvaje nepojedou v Olomouci mezi okresním soudem a tržnicí. Půjde o 3měsíční výluku, která začne už tento pátek a dotkne se různými způsoby všech tramvajových linek.
1: Od pátku 8. května do soboty 8. srpna bude vyloučena tramvajová doprava v úseku okresní soud Tržnice. V úseku mezi křižovatkami s ulicemi Aksamitova a Lafayetova bude v tomto termínu probíhat oprava kanalizačních spustí. Změny se dotknou linek 1, 3 a 7. Náhradní autobusová doprava X bude jezdit v úseku Náměstí Hrdinu, Tržnice, Hlavní nádraží a zpět.
0: Vysvětluje za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová. Pokud se podíváme na změny přímo, tak tramvaje 1 a 7 nahradí linka s označením U, která povede z Nové ulice přes Náměstí Hrdinů na Neředín. Tramvaje 2, 4, 5 a 6 budou mít výlukové řády a trojka jezdit nebude.
2: Požáru vyjížděli v noci hasiči na Šumpersku. V Rapotíně hořela dřevěná chatka. Jak píše report CZ, na místě zasahovaly 4 jednotky hasičů. Událost se obešla bez zranění. Zimní stadion ve Valašském Meziříčí prochází modernizací. Město nechá vyměnit chladicí technologii a mantinely a přibude také 96 nových sedaček pro diváky. Jak píše deník, investice vyjde zhruba na 20 milionů a hotovo má být do poloviny července, aby se stadion stihl připravit na novou sezónu.
0: Sport. Česká biatlonová reprezentace má nového trenéra, stal se jím mistr světa z roku 2015 Michal Schlesinger. Doplní zkušeného Ondřeje Moravce. Ve funkci nahradil Michaela Málka, který se přesunul do B týmu biatlonu.
3: Počasí.
4: Víme, jak bude, víme, že na obloze jsou mraky, ale nemusí hned pršet. Občasné přehánky čekáme na Olomoucku i jinde až někdy kolem 15. hodiny. Jinak by dneska i nadále mělo být víceméně polojasno a k tomu jarních 20 až 23 stupňů. Zítra a v pátek pak místy bude trochu víc oblačnosti a teploty budou nejčastěji vesměs do 20.
3: Doprava.
4: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na ulici Divišova, taky v Chomoutově na Štěpánovské, na dálnici D35 Olomouc Lipník na exitu Přáslavice anebo na trase Moravská Třebová Svitavy u Hřebečského tunelu. Kontrolu máme hlášenou taky v Dubu nad Moravou na ulici Tyršova a Brodecká anebo na dálnici Olomouc Mohelnice na exitu Loštice. A pozor, bouráme v Přerově na Komenského. Tak šťastnou cestu a ať je to bez nehod a bez pokut.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
3: Nejlepší hudební výběr.

dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.

0: prodloužený víkend, tak co? Vyrazíte někam na výlet, někam do přírody na čerstvý vzduch. Teploty by měly být kolem 20, žádný extra hits, takže značka ideál. Necháme to na vás. Poslouchejte dál a otázka ještě zní. Už víte, jak se hraje naše šťastná trojka?
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
2: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
3: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
0: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2, průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3, plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
8: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
13: Tohle je Rádio Hana.

0: zásadnějších akcích v našem regionu, o tom, co se děje, co se řeší.
1: O čem se píše?
0: Blíží se oblíbená akce pro celou rodinu, barvám neutečeš. Na sobotní běh zve také Olomouc.cz. Je tu novinka z Prostějovské nemocnice, náhradu kloubu už tady provádí robot a podle lékařů je to komfortnější. Téma robotických operací rozebírá Report.cz. A ještě se podíváme do Přerova. Neděle 10. května bude patřit nejenom všem maminkám, ale také připomínce významného jubilá města. Přerov si totiž letos připomíná 770 let, co všechno nás čeká v parku Michalov. To zjistíme na webu Přerov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
3: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Těší

0: Ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
1: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
0: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
1: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co? Mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš.cz.
3: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Givek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Givek se o vše postará. Givek s někým i a dvojitým B.cz.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
7: Statutární město Přerov vás zve 8. května na doprovodný program oslav dne vítězství v Želetavské ulici. A co vás čeká? Moravská veselka, ukázka výcviku psů, hasičský záchranný sbor, veterán klub, policejní a záchranářští motorkáři a bude toho mnohem víc. 8. května se na vás těšíme v Přerově.
8: Rádio Hana.
9: Nejlepší hudební výběr.

0: Ajajaj, tady u nás na Hané samozřejmě hrajeme dál, jedeme, máme pro vás ten nejlepší hudební výběr a těšíme se, co nás čeká dneska odpoledne. Máme tady kolegyni Majdu, já tě zdravím, ahoj.
1: Já tebe, ahoj.
0: Tak já jenom připomínám, že teď v květnu Rádio Hana slaví narozeniny. To se jako ví. My jsme nějaké dárečky vlastně rozdávali už na čarodějnicích, na Májovce, takové ty narozeninové ceny. Dneska odpoledne bude šťastná trojka, předpokládám.
1: Přesně tak. A rozdáváme dokonce i cenu nebo pobyt na fotbalový kemp.
0: Takže

0: Kdybys měla popřát něco opravdu originálního a neotřelého Rádiu Hana, které má zítra 34.
1: Pane, jo, to pa, už...
0: Panečku, to je věk. To je věk, tak co bys popřála?
1: Hele, já vím, že my často hrajeme reklamu na ticho, já mám tu písničku fakt moc ráda, ale rádiu bych asi popřála, aby to ticho nikdy nebylo.
0: Tak to je ale hezké přání a my věříme, že se to vlastně naplní, že nikdy žádné ticho, vždycky ten nejlepší hudební výběr. I dneska po 15.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Marek Ztracený.
3: Stojíme tu oba a Bůh se chystá potvrdit naše slova.
0: Zahraje nám taky Aqua. Nebo Luen. Právě počasí doprava, máme to, na Hane jedeme dál, je 14.55.
4: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Právě teď a pro vás zprávy. Novinka pro cestující v MHD v Olomouci. Jak píše Deník Nově, si koupíme jízdenku na městskou hromadnou dopravu i v dalších aplikacích. Službu teď poskytuje apka Mobil OK, IDOS a Můj vlak a nabízí nově jízdu v samostatné olomoucké zóně 71.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Uzavírka čeká řidiče v Uničově kvůli trvající rekonstrukci městského klubu. Od pondělí 11. do 18. května bude neprůjezdný úsek Šumperské ulice od kruháče na náměstí Osvobození po odbočku na parkoviště. Bude tu objížďka. Herečka Jiřina Bohdalová na českých známkách. Česká pošta vytvořila arch s fotkami herečky u příležitosti jejich nedávných 95. narozenin. Arch obsahuje 5 různých fotografií z její kariéry.
1: Sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc skončili po základní části šance ligy na 7. místě. Postavení mimo první šestku pro ně znamená účast ve skupině o konečné umístění. V té mají za soupeře pražskou Bohemku. První zápas série Hanáci v Dělíčku vyhráli 3-1 a mají tak před odvetou dobrou výchozí pozici. Sigma hraje doma tuto neděli 10. května. Zápas na Andrově stadionu začíná v 15 hodin a my budeme fandit.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Zatím dál počítáme s velmi proměnlivou oblačností a s teplotami v rozmezí 20 až 23 stupňů. Dneska odpoledne opravdu jen ojediněle čekáme přehánky. Bouřky by měly Moravu zasáhnout zejména ve čtvrtek. Nicméně podle posledních modelových výstupů to vypadá tak, že řada míst nakonec zůstane taky zítra bez deště. Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku aktuálně hlásíte v Olomouci, na Velkomoravské a taky na třídě Svobody, u soudu. Hlídka je i na trase Hrdibořice, Dub nad Moravou, na D1 na exitu Přerov-Jih, anebo přímo v Přerově na 9. května. Tady prý číhají u hřbitova. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Hana žije hokejem. Mistrovství světa? Jasně.

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hná.
2: Rádio Hná.
3: Nejlepší hudební.

0: A je to tady soutěž Šťastná trojka na rádiu Hana.
1: Šťastná trojka.
0: Hře je 1000 korun a ty může vyhrát kdokoliv z vás. Celá pravidla jsou u nás na webu. Ve zkratce, ale stačí být plnoletý a mít v kapse svůj vlastní telefon. Pak už jen zbývá, aby naše trojčíslí bylo stejné jako konec vašeho telefonního čísla. A teď už vyhlásíme to trojčíslí. Já lovím a losuji. A pozor, je to trojčíslí 127 127. Pokud tímto trojčíslím končí zrovna váš mobil, zavolejte nám teď hned, neotálejte. Máte na to jen jednu písničku. Tak co? Kdo bude dneska šťastný výherce?
2: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

0: žádného telefonního čísla, které končilo na naše výherní trojčíslí 127, se nám totiž někdo opravdu dovolal. A to až na podruhé, poprvé se nám ozval někdo, kdo neměl správné trojčíslí, ale tady už je volající, který opravdu splňuje ty naše podmínky. Koho máme na lince?
1: No, tady je Vlasa Turmová.
0: A odkud k nám voláte?
1: Z Velké Bystřice.
0: Z Velké Bystřice, vy jste právě vyhrála 1000 korun. Co s vyhranými penězi uděláte? Koupíte si něco hezkého?
1: No, tak určitě. Když je to výhra, tak určitě si něco pěkného koupím.
0: Tak je pravda, že se blíží léto, to ty finanční prostředky se vždycky hodí, že? Nějaká dovča.
1: No.
0: My vám moc gratulujeme.
1: Plavečky.
0: Ano, plavečky, dovča.
1: Ano.
0: My vám moc gratulujeme, vydržte nám na lince, ať se pak společně domluvíme. Vy ostatní Dobře. Dostanete svoji šanci zase brzy. Ve hře totiž bude zase jiné výherní trojčíslí a třeba to bude právě to vaše.
2: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.
3: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
4: Každé všední dopoledne po deváté.
3: Jedině na rádiu Hana.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
4: Písničky na přání.
3: Novinky Rádia Hana.
4: Vzkaz přímo do studia.
3: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
4: Na Google Play nebo Apple Store.
3: Stahujte,
4: poslouchejte,
3: užívejte.

0: Wolfy.cz.
1: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
2: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz.

0: Kaufland.
1: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana, máme 15 hodin a 34 minut a před námi je krátký dopravní přehled. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Po Olomouci nám hlásíte hned několik policejních hlídek. Stojí v Olomouci, stojí v ulici Slavonínská, Hněvotínská, Tovární a taky na výjezdu z Olomouce ve směru na Velký Týnec u Kouflandu. Opatrně jedeme taky na okresní silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Kousek před letištěm Drahotuše se tu srazil osobák se zvěří a nehoda se tu vyšetřuje. Další doprava půjde nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.

0: Na našich vlnách víme, co se kde děje. Hlídáme pro vás ty nejzajímavější akce a máme pro vás teď několik tipů.
1: Rádio Haná. Kam vyrazit?
0: Dnes a zítra se v Olomouci těšíme na Majáles, bude v olomouckém letňáku a zahraje na něm například Vypsaná fixa, Atmo Music nebo třeba Trocha klidu. Bude i divadlo, filmy, workshopy a oblíbený AZ Quiz. Zajde

0: podniknout. My totiž víme, kam vyrazit.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Akce @radiohana.cz.

0: Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
1: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
2: Rádio Haná. Vaše věrné rádio.
3: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
4: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
5: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Festival jídla, sladkostí a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkostí a zábavy o víkendu na Floře.

0: Jeseník, zámek Tovačov či Dlouhé Stráně se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
4: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
5: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
6: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjisti více o speciální akci ke Dni matek. Pojď se na Andrák bavit fotbalem a po gólu roztočíme šály. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905, Andrův stadion, neděle 10. května v 15 hodin.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Rádio Hana.

0: Před námi je 16. hodina, vy posloucháte Rádio Hana, právě nám dohráli Bee Gees a jejich song Alone neboli sám a já vám můžu zaručit, že s námi nikdy sami nebudete. Jsme tady pro vás a protože vám děláme rádi radost, už za chvíli pro vás budeme mít zajímavou soutěž o exkluzivní fotbalový kemp. Tak chystáme ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit

0: Podíváme se spolu na další zprávy.
1: Kurátor i uznávaný fotograf. To je Jindřich Štrajt, který letos slaví kulaté 80. A Olomoucké muzeum umění u této příležitosti pořádá speciální výstavu. Jak píše Report.cz, k vidění bude od 21. května a půjde o unikátní dvojportrét tohoto oblíbeného fotografa.
0: Novou hasičskou stanici budou mít profesionální hasiči ve Šternberku. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit městu a dalším 24 spádovým obcím. Nová zbrojnice vznikne za hřbitovem a má být hotová letos.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Jak to bude s referendem o délce plánovaného bazénu v Prostějově? 12. dubna se zúčastnilo hlasování málo lidí, takže výsledek není pro město závazný. Krajský soud v Brně obdržel návrh na vyslovení neplatnosti hlasování. Autoři návrhu požadují, aby se referendum opakovalo na podzim souběžně s komunálními volbami. Počkáme si na vyjádření soudu. Připomeneme, že obyvatelé Prostějova v referendu vybírali mezi 50-metrovým a 25-metrovým bazénem. Budou mít obchody na svátek 8. května otevřeno. Velké obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zůstanou kvůli nařízení uzavřené. Jde totiž o den vítězství a ten patří mezi velké svátky, kdy má být zavřeno.
2: Sport.
0: Další match o postup do finále fotbalové ligy mistrů. Mnichovský Bayern vyzve doma v odvetě Paris Saint-Germain. Mnichov prohrál první střet ve strhující přestřelce 4-5. Uvidíme, který tým postoupí. Rozhodující odveta mezi těmito týmy začne dnes v 21 hodin. Prvním finalistou letošního ročníku je londýnský Arsenal, který v úterním zápase přemohl 1-0 Atletico Madrid.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Středeční odpoledne přináší více oblačnosti, teploty nám právě vrcholí mezi 22 a 25 stupni. Později odpoledne a hlavně večer se na severu kraje mohou objevit lokální přehánky. Fouká mírný jihozápadní vítr. Zítřejší čtvrtek bude chladnější, maxima naměříme do 23 stupňů. Odpoledne očekáváme lokální přehánky a výjimečně i bouřky. V pátek pak oblačnosti ubude, ale teploty spadnou k 16 až 20 stupňům. V celém Olomouckém kraji nám kvůli suchu platí výstraha před nebezpečím požárů. Odborníci radí nerozdělávat oheň v přírodě, zejména v lesích, nevypalovat trávu a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem.
2: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Lidi jezdí z práce a tak nám to po Olomouci na některých místech trochu postává. Zdržíme se v ulicích Velkomoravská, Švajcarova, 17. listopadu a Pavlovická. Se zpožděním počítáme i v Přerově v ulicích Velká Dláška a Polní. Na pár minut se to štosuje taky na D1 od Topolan do Vyškova. Na Přerovsku se nám dál vyšetřuje srážka osobáku se zvěřím, konkrétně na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi, kousek před letištěm Drahotuše. Bezpečnou cestu vám přeje celý náš rádiový tým.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Hudební výběr.

0: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: A je to tady na Rádiu Hana, vám chceme dělat radost. Máme pro vás proto speciální soutěž. Ve hře je fotbalový kemp se Zdeňkem Zlámalem. Vaše děti si na konci července mohou užít exkluzivní fotbalový kemp v Něvotíně. No a na našich vlnách hrajeme o dva pobyty zdarma. Dovolejte se nám jako první, odpovězte správně na naši otázku a dostanete se do velkého čtvrtečního finále, kde vylosujeme dva z vás, kterým tenhle parádní zážitek dáme úplně zdarma. Tak neváhejte a zavolejte nám během následující písničky do studia.
1: Rádio Hana, soutěž! Volejte studio 585 22 55 88.

0: Tady je Rádio Hana a naše speciální soutěž o fotbalový kemp se Zdeňkem Zlámalem. Na linku se nám dovolal dnešní šťastlivec. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo pak se nám dovolal a odkud se nám dovolal?
1: Michal, momentálně z Olomouce a jinak Dub nad Moravou.
0: Momentálně z Olomouce, jinak Dub nad Moravou. Jak se to tak stane momentálně z Olomouce, jinak Dub nad Moravou?
1: V Dubu bydlíme a teď zrovna jsme s mladým v Olomouci na nákupech.
0: Jo takhle, a to mě teda připomíná otázku, vy říkáte s mladým, máte teda syna, co hraje fotbal?
1: Ano.
0: No a za co hraje?
1: No právě, že teďka si dala malinkou pauzu, ale jinak hrál teda za Dub.
0: A, tak to jo, tak to se mu určitě takový kemp hodí, tak já vám budu držet palce, vy jste se totiž možná dostal do našeho finále, to uvidíme podle toho, jestli nám odpovíte na naši otázku. A ta zní. Exkluzivní kemp nabízí ideální mix her a nových přátelství pro každého malého fotbalistu. Ve kterém sportovním areálu blízko Olomouce se letos od 27. července koná. A máme tady dvě možnosti. Za A je to v areálu TJFC Hněvotín, anebo je to za B na parkovišti před obchoďákem mezi nákupními vozíky.
1: To by bylo dobrý ta dvojka, ale je to určitě v Hněvotině.
0: Je to tak, máte pravdu, je to v Hněvotině, já vám tím pánem gratuluju, právě jste postoupil do našeho velkého finále, které proběhne už zítra, tak nás nezapomeňte poslouchat. To vylosujeme dva z vás, kteří pobyt na kempu získají pro dítě úplně zdarma, tak nás nezapomeňte naladit. Vy ostatní nesputněte.
1: Poslouchám každý den.
0: To jsme rádi. Vy ostatní nesputněte, šance vyhrát budete mít ještě zítra po 16. hodině.

0: 90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Statutární město Přerov vás zve 8. května na doprovodný program oslav dne vítězství v Želetavské ulici. A co vás čeká? Moravská veselka, ukázka výcviku psů, hasičský záchranný sbor, veterán klub, policejní a záchranářští motorkáři a bude toho mnohem víc. 8. května se na vás těšíme v Přerově.
8: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz
11: Rádio Hana.

0: Slyšíte Rádio Hana, byl pozdní večer, 6. máj, večerní máj, byl lásky čas. A pak, když už jste skoro usínali, vás váš partner, který zrovna spí, omylem ze spánku kopne. No, možná je čas na takzvaný postelový rozvod. Co to je, to už nám poví kolega Štěpán.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Říká se, že láska prochází žaludkem, ale moderní psychologie na

0: anebo bojovat o společnou peřinu jako v akčním filmu. Vyspat se do růžova v jiné místnosti totiž není konec romantiky. Naopak je to často jediný způsob, jak se na toho druhého ráno u kafe usmát místo toho, abyste mu chtěli nasypat do snídaně projímadlo. Tak co vy, spíte v týmu nebo už jste podali žádost o spánkový rozvod?
1: Baví nás bavit vás i ve středu odpoledne.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
4: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad, už to vidím, elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: Přijměte pozvání do Tovačovského zámku na vernisáž uznávaného fotografa Jindřicha Štrajta s názvem S láskou. Snímky vznikly pro mobilní hospic Nejste sami a jsou to příběhy lidskosti. Potkejte se osobně s autorem ve čtvrtek 7. května od 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.
8: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
9: Město Velká Bystřice vás zve tuto neděli na bystřické selské trhy a slavnost kroje. Čeká vás náměstí plné stánků s jarním sortimentem a také oslava kroje. Máme jich totiž na Široké Hané hodně. Vše za podpory Olomouckého kraje. Velká Bystřice již tuto neděli. Bystřické trhy a slavnost kroje.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Moderní dlažba Kombi XL v 7 atraktivních odstínech. Ve stavebninách Tradix nyní v akci za 635 korun za metr čtvereční. Více na www.tradix.cz.
12: Už tuto sobotu pořádá obec Lutín pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou. Připraveny jsou různorodé trasy a v cíli bude čekat bohaté občerstvení, posezení u hudby a skákací hrad pro děti. Více info na lutín.cz. Pochod, běh a cyklový jezd Mánesovou stezkou už tuto sobotu v Lutíně.

Posloucháte Rádio Haná, šťastlivci, který se spolu s dalšími třemi soutěžícími zúčastní zítřejšího velkého finále o exkluzivní fotbalový kemp, jsme v uplynulé hodince už našli. To ale neznamená, že ztrácíte šanci. Ještě zítra o místo ve finále hrajeme. A co nás čeká po 17. hodině? Hit za

0: Aktuální čas je 16 hodin a 55 minut.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Už tu máme pro vás další zprávy. Pojďte si je poslechnout. Tramvaje nepojedou v Olomouci mezi okresním soudem a tržnicí. Půjde o 3měsíční výluku, která začne už tento pátek a dotkne se různými způsoby všech tramvajových linek.
5: Od pátku 8. května do soboty 8. srpna bude vyloučena tramvajová doprava v úseku okresní soud Tržnice. V úseku mezi křižovatkami s ulicemi Aksamitova a Lafayetova bude v tomto termínu probíhat oprava kanalizačních spustí. Změny se dotknou linek 1, 3 a 7. Náhradní autobusová doprava X bude jezdit v úseku Náměstí Hrdinu, Tržnice, Hlavní nádraží a zpět.
4: Vysvětluje za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová. Pokud se podíváme na změny přímo, tak tramvaje 1 a 7 nahradí linka s označením U, která povede z Nové ulice přes Náměstí Hrdinu na Neředín. Tramvaje 2, 4, 5 a 6 budou mít výlukové řády a trojka jezdit nebude.
6: K požáru vyjížděli v noci hasiči na Šumpersku. V Rapotíně hořela dřevěná chatka. Jak píše Report CZ, na místě zasahovaly 4 jednotky hasičů. Událost se obešla bez zranění. Duben byl v Česku teplotně v normálu, výrazně ho ale poznamenalo sucho. Podle Český hydrometeorologický ústav spadla jen zhruba třetina obvyklých srážek a měsíc se tak zařadil mezi nejsušší v historii měření. Počasí navíc provázely výrazné teplotní výkyvy a časté ranní mrazy, které poškodily úrodu.
7: Sport.
4: Česká biatlonová reprezentace má nového trenéra. Stal se jim mistr světa z roku 2015 Michal Schlesinger. Doplní zkušeného Ondřeje Moravce. Ve funkci nahradil Michaela Málka, který se přesunul do B týmu biatlonu.

0: každý všední den jedině na Hané.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Středeční podvečer provází zvětšená oblačnost a teploty kolem 25 stupňů. Hlavně na severu kraje se teď místy mohou objevit přehánky. Fouká mírný jihozápadní vítr. Ten v noci postupně zeslábne, rtuť teploměru přes noc klesne k 11 stupňům. Zítřejší čtvrtek už bude o něco chladnější s maxemi do 23. Obloha zůstane oblačná a odpoledne počítáme s přehánkami, ojediněle i s bouřkou. Biozátěž by zítra měla být na nejlepším stupni. Dýchat by se nám mělo krásně. Víme, jak se jezdí tady. Doprava v Olomouci je poměrně hladká. Pár minutové zdržení nás čeká jen na třídě kosmonautů, taky v ulici 17. listopadu a Velkomoravská. Tady si dáme pozor i na policejní hlídku. Pokud nám hrozí taky na D1 při průjezdu Přerovem na exitu Přerov jich, stojí taky na D46 na exitu Vyškov a na výjezdu z Prostějova do

0: Jsme Rádio Hana.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Čurasky. Tohle je náš novej single Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.

Sloucháte Rádio Hana. Cítíte to ve vzduchu. Kromě vůně rozkvetlých stromů nám začíná i sezóna komárů. Pokud tyhle bzučící návštěvníky zrovna nemusíte, mám pro vás špatnou zprávu. Jediné místo na světě, kde na ně 100% nenarazíte, je Antarktida. Ještě loni byl v bezpečí i Island, ale vědci už je bohužel vystopovali i tam. Takže pokud se nechystáte mezi tučňáky, raději opražte repelenty, ať si tohle teplo užijete v klidu a bez štípanců. Ale kromě komárů přináší hezké počasí také spoustu akcí. No, ty my vám přinášíme v přehledech, v typech, kam vyrazíme.

jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: Užívejte, užívejte.
1: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
2: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
3: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
4: Firma S-Pro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete

0: Vaše nová práce. Móda, elegance i spousta napětí. Miss Šantovka 2026 vrcholí právě teď. Sobota přinese semifinálový souboj 20 krásek, která postoupí dál. V neděli se těšte na velké finále a vystoupení Moniky Bagárové, která z dívek získá titul. Provází Julie Hojdyšová a Alexej Kolva. Tento víkend v galerii Šantovka. Buďte u toho.
1: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2. Průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3. Plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buzinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz
7: Posloucháte Rádio Hana.

0: Ladíte Rádio Haná. Poštovní známky dneska slaví narozeniny. Přesně před 86 lety se začala používat první poštovní známka ve Spojeném království. Říkají losejí penny black neboli černá jednopeniovka. A co dalšího si 6. května můžeme připomínat, to už si řekneme s kolegou Lukášem v našem kalendáriu. Za 15 minut už pro vás chystáme i zprávy.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Dnes je středa 6. květen a svátek slaví Radoslav i Radoslava. A pozor, na dnešek připadá Mezinárodní den proti dietám. To se nám líbí. Dejte si, na co máte chuť a na množství vůbec nehleďte. Možná slavíte narozky spolu s hollywoodskou hvězdou Georgem Clooneym, českým hercem a moderátorem Alešem Hámou a narozeninový přípitek si dává i herec Oldřich Wiesner. Jednou Saturnin, vždycky Saturnin.
3: Jak říká jedno z nejkrutějších, ale nejpravdivějších přísloví, kam čert nemůže, nestrčí bab.
2: Užijte si středu 6. května a bez diet si vychutnejte další hudební nášup.
1: Rádio Haná, kalendárium.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
8: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
9: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
11: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
12: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
11: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
12: To si píš.
11: Teda Franto, to běžím říct holkám.
12: No, to běž.
13: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
14: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
15: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
1: Rádio Haná.
17: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

Na rádiu Hana doznívá David Stipka, na našich vlnách vám hrajeme české hity, světové novinky i pecky ověřené věkem. Tenhle mix je prostě nejlepší hudební výběr a chystáme ho pro vás i po 18. hodině. Hit

0: Neville Sheba, Bruna Mars. Než to ale roztočíme, máme tady balíček aktuálních informací, počasí, zprávy, doprava, jenom pro vás je posíláme dříve než ostatní. Je 17 hodin a 54 minut.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Právě teď a pro vás zprávy. Novinka pro cestující v MHD v Olomouci. Jak píše Deník, nově si koupíme jízdenku na městskou hromadnou dopravu i v dalších aplikacích. Službu teď poskytuje apka Mobil OK, IDOS a Můj vlak a nabízí nově jízdu v samostatné olomoucké zóně 71.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Zhruba každé páté klíště na Moravě může přenášet nebezpečné infekce. Vyplývá to ze studie vědců z Univerzity Palackého v Olomouci. Nejde přitom jen o lymskou boreliózu nebo klíšťovou encefalitidu, ale i další choroby. Odborníci proto varují, že ochranu proti klíšťatům není radno podceňovat.
3: Herečka Jiřina Bohdalová na českých známkách. Česká pošta vytvořila arch s fotkami herečky u příležitosti jejich nedávných 95. narozenin. Arch obsahuje 5 různých fotografií z její kariéry.
4: Policisté ve Vyškově hledají svědky dopravní nehody u tamní nemocnice Vyškov. Neznámé vozidlo tam mezi 29. dubnem a 30. dubnem poškodilo zaparkované BMW a z místa odjelo. Policie žádá případné svědky, aby se ozvali na linku 158. Informuje o tom Deník.
1: Sport.
4: Fotbalisté Sigmy Olomouc skončili po základní části šance ligy na 7. místě. Postavení mimo první šestku pro ně znamená účast ve skupině o konečné umístění. V té mají za soupeře pražskou Bohemku. První zápas série Hanáci v Dělíčku vyhráli 3-1 a mají tak před odvetou dobrou výchozí pozici. Sigma hraje doma tuto neděli 10. května. Zápas na Andrově stadionu začíná v 15 hodin a my budeme fandit.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i ve středu.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Dnešní noc bude oblačná zpočátku s výjimečnými přehánkami. Teploty klesnou na 11 až 15 stupňů. Zítřejší čtvrtek přinese převážně oblačnou, přechodně až zataženou oblohu. Teploty vystoupají maximálně na 23 stupňů. Na horách naměříme kolem 15. Odpoledne a večer počítáme s lokálními přehánkami, ojediněle i s bouřkou, ve které může napršet až 15 mm.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Provoz v Olomouci je hladký, nehlásíte nám ani žádné policejní hlídky. Opatrní už ale musíme být na D1 na trase Hranice Přerov na 297. kilometru. Kvůli porouchanému autu je tu neprůjezdný jízdní pruh. Bouračku dvou aut máme v Bruntále v ulici Dělnická. Na silnici je překážka, s opatrností je ale možné projet. Přejeme vám příjemnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Nevíte, co s dětmi o prázdninách? Přihlaste je na exkluzivní fotbalový kemp v Hněvotině se Zdeňkem Zlámalem. Od 27. do 31. července na ně čeká intenzivní trénink, pilování techniky, smysluplný pohyb a hlavně noví kamarádi. Zní to skvěle? Tak poslouchejte od pondělí do čtvrtka naše odpolední vysílání. Hrajeme o pobyt na kempu za bezmála 3000 korun zcela zdarma. Více informací i přihlášky najdete na webu campfotbal.cz a na našich sociálních sítích. Udělejte dětem radost a hrajte s námi.
2: Radio Hana. Nejlepší hudební

Rádio Haná. Pokračování kultovní komedie Ďábel nosí Pradu je v kinech necelý týden a v Česku už ho vidělo přes 100 000 lidí. I když kritici mluví o slabším příběhu, vidět Anne Hathaway a Meryl Streep po 20 letech zase u sebe je prostě zážitek, který si faninky nenechají ujít. Tak co, už jste byli v kině? Na našich vlnách jedeme dál, posíláme vám další hit za hitem.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz. Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Moravská filharmonie vás zve na festival Dvořákova Olomouc. Od 7. května do 14. června ožijí historické olomoucké budovy hudbou v celé její kráse. Od klasických děl světových skladatelů přes klavírní recitál až po energický balkánský jazz. Těšit se můžete také na závěrečný velkolepý koncert s Jiřím Kornem a Evou Burešovou v amfiteátru Letního kina. Kompletní program a vstupenky najdete na dvořákovaolomouc.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
5: Izomat stavebniny.
6: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
7: Cemix fasáda, trvalá paráda.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
8: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjisti více o speciální akci ke Dni matek.

0: 1905. Andrův stadion, neděle 10. května v 15 hodin.
1: Olomoucký kraj opět připravuje populární seniorské cestování. Více nám prozradí náměstek Olomouckého kraje, pan Svatopluk Binder.
2: Milé cestovatelky a cestovatele, letos pro vás máme velkou novinku. Mimo tradiční destinace, jako jsou Lázně Jeseník, Zámek Tovačov či Dlouhé Stráně, se vydáme do Ostravy a Bruntálu. A nejen tam, pojedeme dokonce i za hranice naší republiky, do Slovenské Skalice a Trnavy. Tak neváhejte a pojďte si užít výlety s námi.
1: Více informací, včetně rezervace výletů, najdete na webu seniorskecestovani.cz.

0: Posloucháte Rádio Haná, schválně, dáme si takovou malou hádanku. Co má podle vás společného sametová a žlutá? Ano, je to kapela Žlutý pes a její song Sametová. A v našem vysílání už je frontman této kapely. Vyspovídal ho pro nás kolega Lukáš.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Vzpomínám, když jste hrál před léty. Začaly lítat rakety.
3: Dalším hostem našeho vysílání je právě teď Ondřej Hejma z kapely Žlutý pes. Ondřej, hezký den vám přeji.
4: Dobrý den, taky přeju.
3: Jak se máte, čím žijete?
4: Baví nás ta kapela, slavíme už nějaký 48. narozeniny. A letos chystáme veliký koncert v amfiteátru Loket. Tam budeme slavit 150 let Žlutého psa. Někdo se může zeptat, jakých 150 let, když Olympik slaví 60. Ale my jsme tam prostě dva, který máme letos 75. narozeniny. Takže 2x 75 je 150. A bude to koncert, kde budou hrát všichni lidi, co kdy hráli ve Žlutém psovi.
3: Jak důležité je pro moderní kapely rádio?
4: Pro kapely, jako jsme my, je to absolutně klíčová záležitost. To je ta nejlepší cesta, jak se dostat k lidem. Já mám v autě, mám ještě starý rádio, mám tam takový ty předvolby, asi 6. Pamatuju si, když jako sametová frčela, jsem se vždycky sázel, že aspoň na jedný tý předvolbě bude hrát ta sametová. Ty rotace byly obrovský a samozřejmě to pomůže. Lidi si to potom pamatujou a když to na koncertě zazní, tak jsou nadšený a tak. Takže pro nás rádio absolutně klíčová záležitost.
3: Je tohle váš pomyslný hit číslo 1?
4: Já myslím, že tady soudruh Google by řekl, že ty hity jsou 2. Sametová, tak je to Modrá. Ty písničky se objevily v různých dobách, jsou jinak zaměřený, ale ten sound Žlutýho psa tam je a ten text ty lidi nějak oslovil. My hrajeme vždycky na začátku Modrou a nakonec Sametovou a je to akorát.
3: Vy jste se zúčastnili před lety fenoménu zvaný Superstar.
4: Ano.
3: To už se pravděpodobně nikdy nezopakuje.
4: Já myslím taky, že už se to nestane. Já když jsem dostal tu nabídku, tak jsem si říkal, no dobře, no tak jako no, proč to neskusit. No a když potom začalo to finálový kolo a teď to místo konání bylo obležený těma holčičkama, který čekali na Sámera Isu a Juliana Záhorovskýho, vzpomínáte na ty jména, tak jsem si říkal, to je něco zvláštního, to je něco úplně jiného. A pak se ukázalo, že ta sledovanost je naprosto mimořádná a sledovali to všichni. Prostě úplně všichni.
3: Ondřej Hejma, jak odpočívá, když můžete?
4: Vždycky se snažím mít nějaký sport. Byly to různý míčové hry, fotbaly a tenis potom. A teď v poslední době je to golf. Ten balon se prostě takhle zmenšuje, že už jako malej.
3: Co byste chtěl za pár let, aby si lidé, vaši fanoušci a naši posluchači vybavili, když slyší slova Ondřej Hejma a Žlutý pes?
4: No tak nějakou takovou tu pohodu, prostě takový ten letní festiválek, když je krásný teplý a všichni se mají rádi a tancujou. To je to, co nás baví.
3: Děkujeme za rozhovor, jak vám to šlape na pódiích a taky mimo ně Ondřej Hejma v našem vysílání za Žlutého psa.
4: Taky děkuju.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
0: Květnové novinky Rádia Haná. Peníze letají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
5: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
6: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
5: Hrajte taky s Rádiem Haná, je

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
5: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
6: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
7: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
8: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš.cz.
9: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.
10: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu

0: 17 hodin na zámku v Tovačově. Nejste sami.
1: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Rádio Hana.

0: počasí.
1: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Čtvrtý den týdne přinese oblačnou až zataženou oblohu. Teploty se přes den udrží mezi 19 a 23 stupni. Na horách naměříme maximálně 15. Odpoledne a večer počítáme s lokálními přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřka. V ní může napršet kolem 15 mm srážek. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr. V pátek pak oblačnosti ubude, ale ochladí se na 20 stupňů.
2: Rádio Hana a Šťastná trojka. Pravidelně vyhlašujeme 3 poslední čísla vašeho mobilu. Čeká na vás minimálně 1000 korun každý všední den, jedině na Hané.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: novinky Rádia Hana. Peníze létají éterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana.
3: Posloucháte Rádio Hana.

Vesnice letos slaví velká výročí a vy jim můžete pomoct s novými knihami. Schánějí totiž fotografie. Hledají hlavně autentické momentky z kolejí, hospod, akcí nebo starých majálesů. Tak prohrábněte šuplíky a pošlete své úlovky do konce června do vydavatelství Univerzity Palackého. Co dalšího se v našem regionu děje, to už si řekneme za 20 minut.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz. Radio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Tento víkend na Sovinci ožívá skutečný, neskrocený středověk. Uvidíte nefalšované souboje elitních bojovníků, hřinkot zbraní a sílu dravých ptáků. Pro malé odvážlivce máme rytířské pohádky a atmosféru, kterou jinde nezažijete. Vezměte rodinu a přijďte na Sovinec. Čeká vás víkend plný akce.
3: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
4: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
5: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS, Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
7: Festival jídla, sladkostí a zábavy už tento víkend v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. To je pestrá nabídka vystavovatelů se sladkostmi, jídlem i sportovními aktivitami a bohatý doprovodný program s Lego koutkem a skákacím hradem pro děti. Festival jídla, sladkostí a zábavy o víkendu na Floře.
1: Tady je Radio Hana.

0: S Rádiem Hana jste vždycky v obraze. Čteme za vás regionální zprávy, abychom vám ušetřili čas a pravidelně pro vás máme přehled toho nejzajímavějšího. Tak jdeme na to.
1: O čem se píše?
2: Blíží se oblíbená akce pro celou rodinu, barvám neutečeš. Na sobotní běh zve také Olomouc.cz. Je tu novinka z Prostějovské nemocnice, náhradu kloubu už tady provádí robot a podle lékařů je to komfortnější. Téma robotických operací rozebírá Report.cz. A ještě se podíváme do Přerova. Neděle 10. května bude patřit nejenom všem maminkám, ale také připomínce významného jubilea města. Přerov si totiž letos připomíná 770 let. Co všechno nás čeká v parku Michalov, to zjistíme na webu Přerov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
3: Baví nás bavit vás.
1: I ve středu. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: to nejlepší z 80. let a na co se můžeme těšit? Čeká nás třeba George Michael, Kylie Minogue, Bonnie Tyler, Air Supply, Soft Cell nebo třeba Bee Gees. Tak dejte volume doprava, jdeme si to pořádně užít.
1: Rádio Hana.
2: Milujeme 80.

0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
1: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana, 9:50, nandejte si ledvinku a vyrážíme za peckama konce milénia. Britney Spears, Lighthouse Family, Enigma, Nirvana, Celine Dion, Genesis nebo třeba Elton John. To jsou autoři nesmrtelných hitů a vy si je teď můžete užít po celou další hodinku. Z Rádia Hana vám přejeme příjemný poslech.
1: Rádio Hana. What are you looking at?

0: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 9. května. Olomouc, výstaviště Flora. Dvě trasy, tvoje tempo, barvy všude. Barvám neutečeš CZ.
1: Tuto tradiční akci podporuje Olivie. Olomoucký kraj. Region zdravého života.
2: Po výhře ve Vršovicích jde Sigma v neděli proti Klokanům do odvety. Mrkni na sigmafotbal.cz a zjisti více o speciální akci ke dni matek. Pojď se na Andrák bavit fotbalem a po gólu roztočíme šály. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905, Andrův stadion, neděle 10. května v 15 hodin.
0: Rádio Haná, 90 v 9.

0: Hana. Rádio Hana potřebuju k životu, protože mi zpříjemňují život s pěknou hudbou a s zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
1: Rádio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
2: Rádio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
3: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchala dobrou hudbu.
0: Věrné rádio. Baví nás bavit vás. I ve středu. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Radio Hana.
1: Padám a klesám a vracím se nahoru, a to jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív. Možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam. Chtěl bych ti tolik říct.

0: Víte, že originální verze songu nemusí být vždy lepší než cover verze, ale pravděpodobně se nám bude líbit víc, a to proto, že jsme ji slyšeli prostě jako první? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio. Rádio Haná. Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr. Wow.

0: Hitové novinky Rádia Hana. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Hana jede v květnu dál.
1: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
2: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední tři čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
1: Hrajte taky s Rádiem Hana, je to

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekra.
1: Jednoduše, Rádio Hná v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hná.
3: Rádio Hná.
1: Přejeme

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety.
2: Dalším hostem našeho vysílání je právě teď Ondřej Hejma z kapely Žlutý pes. Ondřej, hezký den vám přeji.
3: Dobrý den, taky přeju.
2: Jak se máte, čím žijete?
3: Baví nás ta kapela. Slavíme už nějaký 48. narozeniny. A letos chystáme veliký koncert v amfiteátru Loket. Tam budeme slavit 150 let Žlutého psa. Někdo se může zeptat, jakých 150 let, když Olympik slaví 60. Ale my jsme tam prostě dva, který máme letos 75. narozeniny, takže 2x 75 je 150. A bude to koncert, kde budou hrát všichni lidi, co kdy hráli ve Žlutým psovi.
2: Jak důležité je pro moderní kapely rádio?
3: Pro kapely, jako jsme my, je to absolutně klíčová záležitost. To je ta nejlepší cesta, jak se dostat k lidem. Já mám v autě, mám ještě starý rádio, mám tam takový ty předvolby, asi 6. Pamatuju si, když jako Sametová frčela, jsem se vždycky sázel, že aspoň na jedný tý předvolvě bude hrát ta Sametová. Ty rotace byly obrovský a samozřejmě to pomůže. Lidi si to potom pamatujou a když to na koncertě zazní, tak jsou nadšený a tak. Čili pro nás rádio absolutně klíčová záležitost.
2: Je tohle váš pomyslný hit číslo 1?
3: Já myslím, že tady soudruh Google by řekl, že ty hity jsou 2. Sametová, tak je to Modrá. Ty písničky se objevily v různých dobách, jsou jinak zaměřený, ale ten sound Žlutýho psa tam je a ten text ty lidi nějak oslovil. My hrajeme vždycky na začátku Modrou a nakonec Sametovou a je to akorát.
2: Vy jste se zúčastnili před lety fenoménu zvaný Superstar.
3: Ano.
2: To už se pravděpodobně nikdy nezopakuje.
3: Já myslím taky, že už se to nestane. Já když jsem dostal tu nabídku, tak jsem si říkal, no dobře, no tak jako no, proč to neskusit. No a když potom začalo to finálový kolo a teď to místo konání bylo obležený těma holčičkama, který čekali na Sámera Isu a Juliana Záhorovský, vzpomínáte na ty jména, tak jsem si říkal, to je něco zvláštního, to je něco úplně jiného. A pak se ukázalo, že ta sledovanost je naprosto mimořádná a sledovali to všichni. Prostě úplně všichni.
2: Ondřej Hejma, jak odpočívá, když můžete?
3: Vždycky se snažím mít nějaký sport. Byly to různý míčové hry, fotbaly a tenis potom. A teď v poslední době je to golf. Ten balon se prostě takhle zmenšuje, že už jako je malej.
2: Co byste chtěl za pár let, aby si lidé, vaši fanoušci a naše posluchači vybavili, když slyší slova Ondřej Hejma a Žlutý pes?
3: No tak nějakou takovou tu pohodu, prostě takový ten letní festiválek, když je krásný teplý a všichni se mají rádi a tancujou. To je to, co nás baví.
2: Děkujeme za rozhovor, ať vám to šlape na pódích a taky mimo ně Ondřej Hejma v našem vysílání za Žlutého psa.
3: Taky děkuju.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Květnové novinky Rádia Haná. Peníze létají eterem. Vaše milovaná megahra Šťastná trojka Rádia Haná jede v květnu dál.
4: Vyhrál jsem ve Šťastné trojce 3000 korun.
5: A vyhrála jsem ve Šťastné trojce 4000 korun.
0: Každý všední den losujeme poslední 3 čísla vašeho telefonu a z obyčejného dne může být den výherní.
4: Hrajte taky s Rádiem Haná, je to super.
0: Poslouchejte a berte prachy. Mistrovství světa? Jasně!

0: dnešní výlet je pro opravdový fajnšmekr.
1: Jednoduše, Rádio Hana v květnu.
2: To jsou prachy na ruku,
1: sportovní emoce
2: a jaro plné dobrodružství.
1: Zesilte rádio.
2: Zesilte život.
1: Takové jsou květnové novinky Rádia Hana. Rádio Hana.

0: Právě teď a pro vás zprávy. Novinka pro cestující v MHD v Olomouci. Jak píše Deník Nově, si koupíme jízdenku na městskou hromadnou dopravu i v dalších aplikacích. Službu teď poskytuje apka Mobil OK, IDOS a Můj vlak a nabízí nově jízdu v samostatné olomoucké zóně 71.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Zhruba každé páté klíště na Moravě může přenášet nebezpečné infekce. Vyplývá to ze studie vědců z Univerzity Palackého v Olomouci. Nejde přitom jen o lymskou boreliózu nebo klíšťovou encefalitidu, ale i další choroby. Odborníci proto varují, že ochranu proti klíšťatům není radno podceňovat.
0: Herečka Jiřina Bohdalová na českých známkách. Česká pošta vytvořila arch s fotkami herečky u příležitosti jejich nedávných 95. narozenin. Arch obsahuje 5 různých fotografií z její kariéry.
2: Policisté ve Vyškově hledají svědky dopravní nehody u tamní nemocnice Vyškov. Neznámé vozidlo tam mezi 29. dubnem a 30. dubnem poškodilo zaparkované BMW a z místa odjelo. Policie žádá případné svědky, aby se ozvali na linku 158. Informuje o tom Deník.
1: Sport.
2: Fotbalisté Sigmy Olomouc skončili po základní části šance ligy na 7. místě. Postavení mimo první šestku pro ně znamená účast ve skupině o konečné umístění. V té mají za soupeře pražskou Bohemku. První zápas série Hanáci v Dělíčku vyhráli 3-1 a mají tak před odvetou dobrou výchozí pozici. Sigma hraje doma tuto neděli 10. května. Zápas na Andrově stadionu začíná v 15 hodin a my budeme fandit.
1: Počasí.

0: a 23 stupni. Na horách naměříme maximálně 15. Odpoledne a večer počítáme s lokálními přeháňkami, ojediněle se objeví i bouřka. V ní může napršet kolem 15 mm srážek. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr. V pátek pak oblačnosti ubude, ale ochladí se na 20 stupňů.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Víte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.
2: Tady to žije.

tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej single Selhání a děkujeme rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.

nie zmeníme ja či ty, veď elitou je každý vec. Stačí, že nie si pokrytec.